0: rodiny. Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
1: Halo, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí, už od 55 let jsou tu senior pasy CZ.
0: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinnépasy.cz a už to frčí.
1: Rodinné pasy a seniorpasy.cz. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: I'm Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
1: Hit Radio. Hit Radio. Everybody get up.

0: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Češi v prvním pololetí vsadili v hazardních hrách téměř 575 miliard korun. Meziročně se objem sázek zvýšil o více než 12% a rostl ve všech hlavních typech hazardu. Na výhrách se hráčům vrátilo téměř 540 miliard korun. Provozovatelé hazardních her potom odvedli na daních 11,5 miliardy korun. Spojené státy hlásí první dvě letošní úmrtí na spalničky. Nákaza se zemí šíří nebývalým tempem. Letos už úřady zaznamenaly téměř 2800 případů. Obě oběti z Pensylvánie nebyly očkované. Počet případů spalniček je v USA nejvyšší za posledních 35 let. České volejbalistky si na mistrovství Evropy zajistili postup do osmifinále. V Brně porazili Ukrajinu 3-1 a ve skupině si připsali třetí tříbodové vítězství. Nejlepší českou hráčkou byla 21 body Monika Brancuská. Česko už nemůže skončit mimo postupovou čtveřici. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Pražský magistrát nabídne v elektronických aukcích dalších 17 bytů. Jde o prostory, které se městu nehodí pro bydlení lidí v nouzi nebo podporovaných profesí. Nacházejí se například v Mikulanské ulici, na Můstku nebo na Malém náměstí u Staromáku. Jejich dispozice jsou od garzonek po byty 4+1. První kolo aukcí začne příští týden 2. září. Nabídka bytu je na webu města. Ráno většinou oblačné, k tomu přehánky a teploty kolem 14 stupňů. V průběhu dne proměnlivo, objeví se přehánky v odpoledních hodinách a 20 stupňů k tomu. Z Prahy Lucie Daňková.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv

0: Je středa, minuta po šesté, my vám přejeme krásné ráno, s vámi Michal Knejp, David Jošt.
1: Ahoj, letí to neskutečně, už je středa.
0: Letí to strašně, akorát my se tady, Davide, tak trošku rozpadáme. Já jsem si v pondělí stěžoval, že mám rýmu, to se mě pořád drží.
1: Jak si na tom?
0: Já přijdu, pořád stejný, já přijdu sem a David mi říká, já říkám Davidovi, jak je, a David, mě bolí oko a škrábe mě v krku, no. Takže myslím, že to dáme do toho pátka, nebo...
1: Snad to nějak doklepem, no.
0: No tak budeme rádi, když nás tom podpoříte vy, kdo jste si nás pustili k tělu. Krásné ráno všem, no a hity nachystaný. Macklemore, Ryan Lewis, Ray Dalton, to všechno pro vás teď. Hit Radio

0: Gracie Abrams. 9 minut po 6. Tohle je středeční Hit Radio. Posloucháte Snídaní šampionů. Hezké ráno. Začneme vzpomínkou na jednu z nejvýznamnějších zpěvaček v historii, Dolly Parton. Pokud jste náhodou ještě nešli od včerejška okolo internetu, tak tahle osobnost vyrazila včera na cestu do hudebního nebe.
1: Je to tak, je to jedna z největších zpěvaček country hudby v historii.
0: My jsme tady u ní našli samozřejmě nějaké zajímavosti, které by vás mohly bavit, tak třeba, že zpívat začala už v dětství v kostele a v lokálních rádiích, taky, že napsala a naspívala stovky skladeb Island in the Stream, Coat of Many Colors, I Will Always Love You, kterou mimochodem později celosvětově proslavila Whitney Houston, prodala přes 100 milionů desek a získala 11 cen Grammy.
1: Mě zaujala informace o tom, že vyrůstala v chudých poměrech a že byla ze 12 dětí.
0: 12 dětí. No tak pojďme si ji připomenout. Pojďme si ji připomenout, pokud náhodou nevíte, o koho jde, tak jeden z jejich nejznámějších hitů, Jolene. Tak zdravíme tam nahoru a děkujeme za všechny písničky. Dolly Parton na Hit Radio 6 hodin a 10 minut. Hezké ráno. Jolene.

0: Na skok do Itošky, tohle jsou Måneskin na Hit Radio, 6 hodin 20 minut, hezké ráno. Máme prý zapomenout na třetí kafe z benzínky nebo otevřený okno do kořán, protože vědci tvrdí, že nejlepší záchranou před mikrospánkem je obyčejná žvíkačka.
1: Ale
0: podle výzkumu monotónní pohyb čelisti stimuluje nervovou soustavu a drží mozek víc fresh než energetický nápoje. Žvíkání zapojuje trojklaný nerv, což zvyšuje přísun kyslíku do hlavy.
1: Aha, takže v tom nehraje roli intenzita žvíkačky nebo chuť.
0: To tady nepíšou, možná, ale taky, tak protože víme, že když si dáš žvíkačku, třikrát žvíkneš a je to bez chuti, tak... Ale hlavně, myslím si, že je super, že žvíky jsou o dost levnější teda než nějaký energeťáky, takže vlastně povinná výbava v autech žvíkačky. Ne. Vidím, jak tě zastaví ta policejní hlídka a ptá se tě, pane řidiči, předložte povinnou výbavu k vozidlu. A já teďka, když o tom přemýšlím, tak nevím, jestli bych to dal jako dokupy.
1: Tak já určitě ne, myslím si, že tam je lékárnička.
0: No, ty žvíkačky teda, to jsme si řekli. Nějaký žárovky, když dneska si toho moc nevyměníš na těch nových autech.
1: To ne, no.
0: Trouhelník. Tak si říkám, ty papíry máme odevzat kde? To se možná neměli pouštět tady do toho tématu, Davide.
1: Představ si, že tě kontroluje ten policajt a říká, jo, žvíkačky máte, dal byste mi jednu?
0: Ale hlavně my jsme zapomněli na nejdůležitější věc, která je povinnou výbavou, no, a to je Hit Radio, samozřejmě Nelly Furtado, Rea Garvey za malou chvíli, no a pro vás, kdo nás sledíte v autě, tak neusněte, my vám přehodíme aktuální dopravu, ať víte, jak to jezdí.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
3: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Je, schořela mi kulma.
5: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
6: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.

0: nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně v Praze na Novém Městě v Sokolské ulici před křižovatkou Zičnou, blokuje pravý jízdní pruh, nepojízdné nákladní auto, doprava zde zpomaluje, počítejte se zdržením.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: Tohle jsou hity Nelly Furtado, Area Garvey, Hit Radio, 6 hodin 30 minut, krásné středeční ráno, s vámi Michal a David. A David má opět ranní update.
1: Ranní update.
2: Britský řetězec Mark & Spencer rozšiřuje spolupráci se Zalandem. Německá firma mu nově zajišťuje internetové objednávky ve 22 evropských zemích. Firma si o toho slibuje rychlejší doručování a vrácení zboží i snížení nákladů na logistiku. Ve věku 80 let zemřela legenda country hudby Dolly Parton. Autorka hitů jako Jolene nebo I Will Always Love You patřila k nejslavnějším americkým zpěvačkám historie. Na její počest budou v USA vlajky spouštět na půl žerdi. Taxíky bez řidičů míří poprvé do Evropské unie. Waymo začne v Mnichově testovat své autonomní vozy a komerční provoz chce spustit do konce roku 2027. Německo se tak stane jeho prvním trhem v EU.
0: Já si myslím, že to je super nápad, Dave. Konec poslouchání životních mouder od cizího borce ve dvě ráno.
2: No.
0: A mě by zajímalo, jestli patříte vy k lidem, co si v taxíku rádi pokecají, anebo celou cestu koukáte do telefonu a doufáte, že se vás řidič ještě cizím jazykem na nic nezeptá.
2: Bečko je správně.
0: Ono, jak bývá to, nemluvte za jízdy s řidičem v autobusech, tak možná by nebylo špatný se dát na čelo třeba nemluvte za jízdy s
2: cestujícím.
0: Ano.
2: Je, jak řekneš tomu robotu, ať přepne rádio na Hit Radio, že to asi nepůjde.
0: Tak on tě asi bude poslouchat.
2: Jo.
0: Asi jo.
2: Tak jo, tak snad jo.
0: No tak snad jo. No tak snad třeba i Lunatici by si tam zahráli. Ať je hudba tvůj lék, to je srdcovka, kterou jsme pro vás vybrali my dva. No a připomínáme, že srdcovky vám hraje Jirka Pelnář mezi 12. a 13. Je jich pět. A jednu, jako klasicky vybíráte vy, tak si něco po 12. přejte. Teď Lunatice na Hit Rádiu, hezké ráno. Ať je

0: Tohle jsou Linkyni, tohle Hit Radio, 8 minut po půl sedmé, přejeme fantastické středeční ráno. Davide, ty se budeš v sobotu ženit, my jsme se tady o tom už bavili, budeš vlastně první tady ze studia ve svazku manželském, jak se na to těšíš, člověče?
1: No tak těším, ale samozřejmě nějaká mírná nervozita tam je.
0: Já tady mám nějaký tipy, jak zjistit, jestli manželství vydrží. Vědci dali dohromady pár tvrzení, že to krachne, jo, takže...
1: Nevím, jestli jsme si radši neměli tady ten stůl připravit dopředu, aby jsme tady ještě něco nezjistili.
0: Tak zkusíme, jo. Tak. Větší pravděpodobnost, když jsme se dali dohromady před třicítkou, máme dvě dcery, naše děti jsou hyperaktivní a na dětských fotkách se vracíme, tak to vypadá, že jsme rozvodem ohrožení víc než jiní, takže vy nemáte děti, dali jste se dohromady ale před třicítkou, ano. A ten zbytek, tak asi smějete se na fotkách, ne?
1: No, čas od času, je.
0: Čas od času, takže si myslím, že to bude naprosto v pořádku. Davide, jak vůbec vypadá příprava na sobotní svatbu? Co tě ještě čeká? Dneska je středa, tak co tě čeká?
1: Hele, já už mám jenom jeden velký úkol, jasně. Asi dvou, co jsem dostal od přítelkyně zadáno, takže potřebuji si dojít ke kadeřnici. Tímhle zdravím kamarádku Páju, ke které zítra ráno jdu.
0: A počkej, to vypadá dobře, ty vlasy?
1: Jseš hodnej, ale moje partnerka si myslí něco jiného.
0: No a jinak vy to místo, jak to máte? Vy to máte pronajatý od pátku do neděle, asi klasika.
1: No hlavně to je venkovní prostor a pokud meteorologové tentokrát výjimečně se nemýlí, tak budeme mít co dočinění s deštěm.
0: Jasně, no a ty normálně v pátek ráno vysíláš, že jo?
1: Je to tak.
0: Budeš tady.
1: Takovýhle jsem srdcař.
0: No, tak to jsem potřeba slyšet, tak jo. Za chvíli Leony, Nickelback a taky aktuální doprava, hezké ráno.
2: Ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Jaký sen

0: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašezběrna.cz.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte opatrní, z hlavního města hlásíte překážku v plynulosti provozu na pražském okruhu mezi 3. a 82. kilometrem. Ve směru od letiště probíhají práce na silnici, počítejte s omezením.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: 6.51. Takhle vám hraje středeční Hit Radio. Tohle je snídaně šampionů, hezké ránko. Představte si, že vám šéf ráno na ruku přepne náramek a pokaždý, když vás v práci naštve kolega nebo dostanete lehkej stresík z nového úkolu, tak jemu to pípne na mobilu. Zní to hrozně, ale zahraniční firmy začaly tohle testovat. Náramky, které v reálném čase měří tep i hladinu stresu a data posílají rovnou nadřízenému.
1: Takhle, v ideálním světě můj šéf vidí, že jsem nervózní a nepřidává mi další práci. Tak. Takhle by to mohlo fungovat.
0: Ano, ono to odvodění je super, je to boj proti syndromu vyhoření, tak proto to nasazují ty náramky. Já teda osobně bych dostal spíš syndrom vyhoření z toho, že to mám nějakou takovou blbost na ruce, jo. Ale říkám si, že by to možná bylo super, kdyby to bylo oboustranný. No. Hmm. Kdybychom my s tím náramkem mohli poznat, kdy je náš šéf v klidu. Což je u šéfu občas těžký, pojďme si říct.
1: To je pravda.
0: Kdybys viděl, že stres u šéfa je v pohodě, že si můžeš dojít pro přidáno. Mimochodem poslouchá náš šéf ve kanclu Davide, nevíš, jak to je?
1: Já ti snad ani nevím.
0: Miles Smith, nice to meet you, tohle se vás koupí v 6.52 ráno.

0: Happy Time!
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
3: Teď je pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty, 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete, 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na tetadrogerie.cz.
4: Hi, it's me, Rita Ora.
5: I'm Macklemore.
4: I'm Dua Lipa.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. On air.
6: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: 7:00 krátké zprávy a David Jošt. Češi jsou se svým zdravotnictvím výrazně spokojenější než většina Evropanů. Spokojenost vyjádřilo 74% Čechů, evropský průměr je přitom jen 56%. Důvěra v české zdravotnictví navíc v posledních letech roste. Ještě v roce 2024 mu věřilo 68% lidí, loni už 70%. Používání pyrotechniky na fotbalových stadionech by nově mohlo být trestným činem. Zpřísnit se mají také postihy za zahalování obličeje. Chystaná změna počítá i s rozpoznáváním obličejů a digitálním registrem lidí se zákazem vstupu na zápasy. Vládní koalice chce návrh předložit už v září. Miloš Zeman znovu připustil možnost kandidatury na prezidenta. Podle svých slov je v pokušení a voliči se mají nechat překvapit, jak se nakonec rozhodne. Bývalému prezidentovi je nyní 81 let. Pokud by skutečně kandidoval a uspěl, do úřadu by nastupoval ve 83 letech. A teď už pojďme k nám do regionu.
8: Praha rozdělí více než 5,25 milionu korun žadatelům na podporu vzdělávacích akcí a veletrhů zaměřených na rozvoj, popularizaci a propagace inovativních technologií. Týkat by se měly biotechnologie, vesmíru a letectví, audiovize a designu nebo umělé inteligence. Dotace se mohou pohybovat od 200 tisíc korun do 1 milionu a žádosti se mohou podávat do 7. září. Ráno oblačno, zataženo, slabý déšť a 14 stupňů, den bude proměnlivý, maximální teploty kolem 20 a opět přehánky nebo slabý déšť. Z Prahy Lucia Daňková.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
9: Hit Radio. Snídaně šampionů.
10: A my pokračujeme, startuje další hodina, 2 minuty po 7 vám přejeme hezké ráno, s vámi Michal Knejp, David Jošt.
7: Krásné ráno.
10: A skvělá muzika, Alex Warren, Ordinary, taky Kaskáda, tím začíná tato hodina, hezké ráno.
1: Hit Radio City.

0: Zítra rádia přejeme krásné ráno, Alex Warren Ordinary, 7 hodin 8 minut. No tak jsme si všichni mysleli, že umělá inteligence nejdřív sebere práci lidem v kanclu, jenže chyba lávky, na pole vyrazil první plně autonomní traktor bez řidiče.
1: Už jsou tady.
0: Je to tady, ten traktor jo, má v sobě 6 párů stereokamer a umělou inteligenci, která umí rozeznat překážku na centimetry. Ten farmář ho prostě doveze na pole, zmráčne čudlík na mobilu a jde domů. Mm-hmm. O to vymalováno. Je to vlastně takový konec romantiky venkova, kde místo traktoristy uvidíme jenom blikající krabici s antenou. To je všechno, jo. A to se nám traktoristi smáli, že AI nahradí nás kancelářský krysy. Je no. To tady.
1: Shodou náhod jsme ještě před chvílí mluvili o tom, že do Německa míří první autonomní taxíky. Mm-hmm.
0: Jakože by se ten traktorista nechal dovíst na to pole ještě tím autonomním taxíkem, aby to bylo kompletní, jo. Tyjo, co to je za dobu? Co to je za dobu? Tak schválně, jakou práci, kterou nemáte rádi, byste i hned s radostí předali robotovi? Co by to bylo? Co by to bylo za tebe?
1: Jak by bylo? Za mě by to bylo třeba praní a potom věšení prádla.
0: Máme to úplně stejně, jo. Konkrétně tenhle celý proces od toho, kdy ze mě někdo sundá třeba to špinavý prádlo, až po to, co by ho složil pěkně vyvoněný do skříně, vyžehlený, jo. Tak na to bych si takovýho AI plechovýho otroka i koupil. I hypotéku bych si na něj vzal, čověče. Tak co je ta práce, kterou nemáte rádi vy, na co byste si rádi koupili nějakýho robota? Tak to nás zajímá, dejte nám vědět na 777-937-777. Máme WhatsApp, když nám to nahrajete jako hlasovku, budeme rádi, stačí nám to samozřejmě, když nám to sem pinknete jako SMS-kou a my k vám posíláme další hity. Miraj, Trips, dokola, tohle je Hit Radio, krásné ráno.

Ty víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozhodnout.

0: čtvrt na 8 minuta navrch, dáváte si středeční Hitrádio snídaní šampionů. Bavili jsme se tady o tom, že na pole právě vyrazil plně autonomní traktor bez řidiče, řízený umělou inteligencí, nová doba. A my jsme se tady s Davidem shodli, že bychom brali všema 10 robota, co by za nás dal špinavý prádlo do koše, vyžehlil a složil do skříně, že by si teda naše holky odpočinuli.
1: Kdyby uměl ještě vyprat, jo, kdyby si naše holky odpočinuli, to je dobrý pár.
0: To je strašný. Tak jakou práci byste vy s radostí předali robotovi? Na to jsme se vás ptali. Přišla nám hlasovka od Míry.
2: Nazdar faktoráci. Jsem elektrikář, moje práce mě baví, ale je pravda, že bych AI přenechal celý pondělí, když se takhle pěkně povede víkend. Přeju pěkný den.
0: Je vlastně pravda, že si myslím, že všichni doteďka posloucháte, že byste svoji práci, klidně, kdyby šlo udělat třeba klona, jo, představ si, že máš svýho klona, Davide, že bys prostě chodil jako obden, jo, že jednou bys tady byl ty a další den by tady byla nějaká plechová potvora, jo.
1: Třeba jsem teďka ten klon.
0: Davide. Další zpráva od Veroniky. Čauky, mně by se líbil robot, který by za mě uvařil nebo alespoň uklidil kuchyň. Tak mimochodem, kde zase lítá Jasmin? No tak pojďme na tu první část zprávy, to by mě taky bavilo. Já bych to přál své polovičce.
1: A teďka pojďme na tu druhou část.
0: Pojďme na tu druhou část. Takhle, mohli jste nám říct jinak, že vás my dva nebavíme. Jasmin bude zpátky v pátek.
1: Někde na dovolený, pokud se
0: na dovolený, ale já ani nevím, kde čověče.
1: Tak se jí v pátek zeptáme.
0: Tak se jí zeptáme v pátek. Tak Verčo, napiš v pátek a další zpráva. Ahoj, já teda úplně nejvíc nesnáším uklízení drobotin a odložených věcí po domě. To je pořád dokola. Začneš v koupelně, než dojdeš do obýváku přes kuchyni, tak se zase můžeš vrátit do koupelny, protože už tam zase někdo nechal něco položené na vyhození.
1: Jenomže od takovýhleho robota si myslím, že jsme ještě dost daleko, že by dokázal jako zanalyzovat tu místnost a vědět, kam co dát.
0: Ty jsi to teďka řekl a vědět, kam co dát. Opravdu tady možná je umělá inteligence, David. To napsal Martin a napsal za to PS, chci soutěžit, to krmivo se hodí. Vy jste spojili víc věcí dohromady v těch zprávách.
1: Tak mimochodem, s užitečným takzvaně.
0: Už za nějakých 10-15 minut je tu rychlá pětka. Soutěži budete o kvalitní krmiva Marp, tak si to nenechte utíct. Za chvíli depešáci a taky aktuální doprava. Hezké ráno.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně z hlavního města, hlásíte uzavírku v Praze Jahodnici v ulici 9. května mezi křižovatkami s Doubeckou a Bezdrevskou. Probíhají práce na silnici, místo je neprůjezdné.
1: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz
2: Hit Radio City.

0: Nico Santos, 7.29, dáváte si středeční hit rádio Snídaně šampionů s Michalem a Davidem, hezké ránko. Za malou chvíli rychlá pětka, nejdřív ještě David a jeho ranní update.
1: Ranní update.
2: Interiérům začínají místo rovných linií vládnout nepravidelné tvary. Do módy se vracejí měkké křivky, zvlněné okraje nebo asymetrický nábytek. Trend má domácnostem dodat přirozenější a uvolněnější vzhled. Konec srpna je ideální čas pro výsadbu jahodníků. Mladé sazenice mají ještě dost času zakořenit a připravit se na zimu. Při správné péči tak mohou už příští rok přinést bohatou úrodu. Mladý Američan dorazil na pálavu na kole až z Nového Zélandu. Na Jižní Moravu ho poslal český kamarád, kterého poznal při cestě do Santiago de Compostela. Doporučený prý nelitoval, pálava a Novomlýnská jezera ho nadchly.
0: No mi řekni, proč člověk z Nového Zélandu jede na kole na pálavu?
2: No tak tenhle konkrétní údajně proto, aby objevil nebo našel smysl života.
0: No to nemohl jet autem. I když možná na pálavu celkově na Jižní Moravu je lepší dojet na kole.
2: Navíc při současných cenách. Benzínu.
0: Pojďme soutěžit. Je tady rychlá pětka s českou značkou prémiových krmiv pro psy a kočky Marp. Máme pro vás další voucher v hodnotě 4000 korun. Tak pokud byste chtěli vyhrát, napište nám, chci soutěžit na 777-937-777. Tady další muzika, tohle je Kesha, TikTok na Hit Radio. Hezké ráno. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: Kesha a tohle je středeční Hit Radio. Dobré ráno. Rychlá pětka. A jdeme soutěžit, je tu Rychlá pětka Smarp, což je česká značka prémiových krmiv pro psy a kočky, která ví, že strava má zásadní vliv na zdraví, vysoký podíl masa, podpora trávení, vitalipty a zdravé srsti, no a taky kvalitní a pečlivě vybrané suroviny. No a o voucher v hodnotě 4000 korun si zasoutěží Eva. Evi, hezké ráno.
1: Dobrý ráno.
0: Dobrý ráno, zdravíme do Dlouhého mostu u Liberce na sever Čech. Ty jsi napsala, Mia a Molly chtějí soutěžit o žrádýlko. Tak kdo je Mia a kdo je Molly?
1: Hafani, dva hafani.
0: Dva hafani. No tak pokud zvládneš pět jednoduchých otázek, tak dva hafani se pomějou. Tak Evi, jdeme na to.
1: Super.
2: Otázka první. Pět vteřin na odpověď.
0: Která pohádková dívka ztratila na plese střevíček?
1: Popelka.
0: Ano.
2: Otázka druhá. Čtyři vteřiny na odpověď.
0: Kolik dohromady dní mají dva týdny?
1: 14 dní.
0: Ano.
2: Otázka třetí. Tři vteřiny na odpověď.
0: Evi, jaká je největší česká bankovka?
1: 5000.
0: Ano.
2: Otázka čtvrtá. Dvě vteřiny na odpověď.
0: Budeš vědět, kolik kruhů je na olympijské vlajce?
1: Já myslím, že pět.
0: Ano. A poslední pátá otázka. Jakou hodnotu má voucher, který právě teď soutěžíš?
1: 4000 korun.
0: No je to tvoje.
1: Paráda, super.
0: Slyším velkou radost. Je to radost doma nebo už radost v práci?
1: V práci, kolegyně.
0: Hezký, tak zdravíme kolegyně do práce. Evi, vyhráváš voucher v hodnotě 4000 korun na e-shop krmiva pučalka.cz. Je to tvé.
1: No super, moc děkuju.
0: No takže pozdravujeme Hafany, Miu a Molly. Zvládněte to v práci a určitě se zase někdy ozvěte. Mějte se, ahoj.
1: Díky, ahoj.
0: Ahoj.
2: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit.

0: Swedish House Mafia, John Martin na Hit Radio. Save the World, možná spíš Save the Kapr, velká záchranná mise v Moravském Krasu. Podaří se zachránit rybího vězně Karla, ano nebo ne? Kapr Karel v ohrožení. K tomu víc za chvíli, rozhodně zůstaňte u rádia. I kvůli další parádní muzice, tohle je Eva Farná. Staví se taky Benson Boone, no a i vám, kdo nás sledíte na cestách, řekneme, jak to ve středu ráno jezdí.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card

0: a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
1: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Rádiu.

0: Díky, že ráno trávíte s námi, tohle je Benson Boone a tohle je Hit Radio. 7.51, krásné ráno. Zapomeňte na Nema, Česko má novýho hrdinu. V hlubokém podzemí moravského krasu už několik měsíců bloudí kapr Karel a ochranáři teďka řeší, co s ním. Tenhle kapr uplaval kilometry pod zemí a teďka kvůli suchu uvízl v mizící tuňce v jeskyni. A já jsem si tak představil, co si řekli ty jeskyňáři, když ho tam jako uviděli. Ty vole, tady je kapr. No a teďka se řeší, jestli ho zachránit a nebo ne, jo, protože do podběráku se prý chytit nedá, takže by tam k té tuňce musel zamířit rybář s udící kapříka odlovit a pak ho pustit, ale oni se bojí, že když ho vyloví a pustí ho někde jinde, takže by dostal šok ze změny prostředí a že by prostě zemřel.
1: No. No, tak nebyl by jediný, jenom pro představu, na Vánoce v Česku skončí na talíři až 2 miliony kaprů.
0: 2 miliony kaprů.
1: A my se tady zabýváme jedním kusem.
0: Hele, takhle, myslím si, že Karel bude rád, když ho z té jeskyně zachrání až po Vánocích.

Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: Hi, I'm Lenny Kravitz.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. On air.
1: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
4: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Politické strany se před volbami nesnaží získat jen voliče, ale také nové členy. Počty straníků totiž v Česku často klesají nebo v lepším případě stagnují. Podle politologů se některé strany potýkají s personální nouzí a nábor členů se tak stává součástí předvolební kampaně. V minulosti přitom strany volby k získávání nových členů tolik nevyužívaly. Ruský stát může nově dočasně převzít vedení některých tamních firem. Týkat se to může podniků, které podle úřadů dostatečně nechrání kritickou infrastrukturu. Stát tak získá široké pravomoci nad jejich řízením i majetek, včetně cenných papírů a podílů. Nové opatření zavedl dekretem ruský prezident Vladimír Putin. Krádeže v evropských muzeích jsou podle Europolu stále násilnější. Zloději při loupežích používají střelné zbraně, sekery nebo dokonce výbušniny. Za změnou podle policie stojí nové zločinecké sítě, které často nabírají pachatele přes sociální sítě. Nejčastěji se zaměřují na zlato, šperky a další předměty, které je možné snadno zpeněžit. A teď už pojďme k nám do regionu.
5: Pražský magistrát nabídne v elektronických aukcích dalších 17 bytů. Jde o prostory, které se městu nehodí pro bydlení lidí v nouzi nebo podporovaných profesí. Nacházejí se například v Mikulanské ulici, na Můstku nebo na Malém náměstí u Staromáku. Jejich dispozice jsou od garzonek po byty 4+1. První kolo aukcí začne příští týden 2. září. Nabídka bytů je na webu města. Ráno většinou oblačné, k tomu přehánky a teploty kolem 14 stupňů. V průběhu dne proměnlivo, objeví se přehánky v odpoledních hodinách a 20 stupňů k tomu. Z Prahy Lucie Daňková.

0: 8 hodin, 2 minuty. Přejeme vám krásné ráno. Davide, už jsem myslel, že to budeš muset zachránit. Já jsem si tak strašně pšiknul, že nemůžu mluvit
1: normálně. Jsi nastydlej, no?
0: No nastydlej. No to je ta změna počasí a zítra má být zase vedro, v pátek 30, v sobotu zase zima, já tě nevím. DJ Sammy a Janu Heaven, další songy na start hodiny, taky Lady Gaga a Bruno Mars.

0: Takhle vám hraje středeční hit rádio Lady Gaga, Bruno Mars, Diver, Smile, 8 hodin 10 minut. Blíží se to jako noční můra. A zbývá přesně 6 dní. Nový školní rok, dámy a pánové, klepe na dveře, ale my tady s Davidem máme takovej záchranný plán, protože okamžitě začínáme vám, koho se to týká, plánovat další volno. My totiž víme, že nás posloucháte i vy, koho se škola týká, tak speciálně pro vás, jo, co by vám mohlo takhle ke konci prázdnin udělat radost, zlepšit náladu. Tak 28. září, pondělí, volno. Podzimní prázdniny 28. října, středa, takže možná ředitelský volno na další dva dny a prodloužený víkend,
1: to bylo hezký.
0: Stejně to je věc, co? Prvňáčci se do školy vždycky těší všichni a říkám si, kdy tě to těšení opustilo, Davide, co?
1: Ve druhý.
0: Fakt?
1: Tak je, možná ve třetí.
0: Je teda asi po prvních 5 minutách v první třídě, kdy ti dojde, když si tak rozkoukáš a říkáš si, a to jako tady v té lavici budu takhle sedět dalších kolik? 9, 15, 18 let. A bylo vlastně vůbec něco, na co jsme se na začátku školního roku těšili, třeba pak v té druhé, třetí a další třídě?
1: Tak já jsem se vždycky těšil na ten první den, dva, kdy se ještě neučil.
0: A na kamarády asi.
1: Jasně, kamarádi, taky jsme kecali o tom, co jsme dělali o prázdninách. Ty první dny byly fakt fajn.
0: No a potom to přišlo. Potom jakmile naběhla učitelka s nějakou písemkou z češtiny, z matiky, tak to byl konec. No ale kdo se určitě těší na začátek školního roku, jste vy rodičové.
1: Je to tak, doma bude klid.
0: Doma bude klídeček, tak ještě 6 dní prázdnin. Vy to zvládnete, no a vy, koho se škola týká, tak užívejte naplno. Budeme rádi, když u toho budete s námi. Kamrat, Be Mine, to jsou další hity pro vás. 8 hodin 12 minut na Hit Rádiu. Hezké středeční ráno.

0: čtvrt na devět, dvě minuty k tomu, tohle je středeční Hit Radio, snídaně šampionů, krásné ráno s vámi Michal a David, no a máme pro vás varování, protože pokud jste na dnešek plánovali romantickou večeři při svíčkách, tak to radši zrušte.
1: Jak to?
0: Statistiky totiž tvrdí, že dneska je oficiálně nejméně romantický den v roce a lidi se nejvíc hádají a rozcházejí. Takže dnes, 26. srpna, je vrchol partnerských hádek a rozchodů za celý rok. Takže co teda dneska dělat nebo nedělat, aby to nebyla Itálie? Máme nějaký rady z pohledu nás mužů? Jasmin tady není, by nám něco řekla, bohužel. Ale ti, co měli přijít, tady nejsou.
1: A nebo naštěstí, prostě nehádáme se s ní, že jo?
0: Já jsem, taky máš pocit, že tady všechno v klidu, takhle po ránu. No tak, jak to převíst teda na ten partnerský vztah? Tak asi se dneska nikoho na nic neptat.
1: Nebo se vůbec nepotkat.
0: No jasně,
1: jako
0: no.
1: Celý den se nevídat, přespat třeba u bývalýho.
0: To by mohlo fungovat, no.
1: Prostě to přečkat nějak.
0: Nějak to, takhle, jako, asi to zvládnete, ne, s tím bývalým. Damiano David, Borrow It of Broken Heart, taky One Man Show Foundation, Cizí zeď, to všechno tady na Hit Radio a přehodíme i aktuální dopravu. Hezké ráno.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio, kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
3: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Hit Radio. Hit Radio. Bring the action.

0: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
1: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, z hlavního města hlásíte bouračku. V Praze v Liberecké ulici ve směru do centra před sjezdem na Libeň došlo k dopravní nehodě, kolona se tvoří od Letňan.
2: Bezpečnou jízdu vám přeje Direkt Auto. Konečně férový autobazar. www.direktauto.cz
0: Hit Radio City.

0: Cizí zeď. Tohle je středeční hit rádio, dáváte si snídaní šampionu a to nám dělá velkou radost. S vámi Michal a David, krásné ráno. A tady je Davidův ranní update.
1: Ranní update.
2: Česko je podle statistiky světovou jedničkou v počtu pornoherců. Databáze Free Ones uvádí zhruba 86 herců a hereček z filmu pro dospělé na milion obyvatel. Druhé je Maďarsko a třetí Spojené státy. Singapur chce rodinám výrazně přispět na výchovu dětí. Každé dítě má do 17 let získat podporu v přepočtu kolem 1,2 milionu korun. Vláda tak reaguje i na rekordně nízkou porodnost, která klesla pod hranici jednoho dítěte na ženu. U chorvatské Istrie se letos přemnožily medúzy připomínající volské oko. Turisté je ve velkém hlásí hlavně u Puly. Odborníci ale uklidňují, že jejich jed je velmi slabý a většině lidí hrozí na nejvýš mírné podráždění.
0: Jako Davide, takhle, medúzy dobrý, Singapur s rodinama taky, ale myslím si, že všichni si pamatují tu tvoji první zprávu. Takže Česká republika na prvním místě, na dvojce to byly Maďaři.
2: Maďaři a tak, třetí Spojené státy.
0: Tak Maďaři, chápu, ty mají na exportu dobrý klobásky a my Češi, tak to máš, jo, auta, sklo, plzeňský pivko a herečky. A je to komu.

0: 7 minut po půl deváté, tohle je středeční Hit Radio snídaně šampionů, dobré ráno. Dobrý den, můžu vzít vaše kozy ven? Tak tohle není žádná laciná narážka, ale oficiální nabídka švýcarských horských středisek, kde je venčení koz nový absolutní hit. Švýcaři prostě vymysleli nový biznis a nabízejí turistům placený procházky s živými kozami po alpských loukách. A mně to přijde naprosto geniální, protože lidi jim za to trhají ruce. Platit za to, že tě v kopci táhne tvrdohlavá koza, to je skvělý biznis. A když si vzpomenu, tak moje babička měla kdysi na zahradě kozu a pamatuju si na dvě věci, jo, že trkala do všeho, co se pohnulo a sežrala i plot. Tak snad jsou tady ty kozy o něco hodnější. Tak vy si můžete vybrat zvíře, který vyvenčíte už za chvíli. Protože Shakira nás vezme do zoologický a tam je z čeho vybírat. No a vybírat bude z čeho i v playlistu, taky dorazí Green Day, American Idiot, tady na Hit Radio. Hezké ráno.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: další nová Kaufland Card Extra v mobilu.
1: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.

Tohle jsou hity pro vaše lepší ráno. Středeční ráno, Green Day, American Idiot. 8.48 na Hit Rádiu. Dobrý den. Už jsme se o tom z kraje snídaně dneska bavili. Připomeneme pro vás, kdo nás ladíte až o něco později. Dolly Parton, jedna z nejzásadnějších zpěvaček hudební historie, včera vyrazila na cestu do hudebního nebe. Zemřela v 80 letech, no a kde jinde to probrat než v rádiu? Tak když se vrátíme do historie, zpívat začala už v dětství v kostele a v lokálních rádiích. Napsala a naspívala stovky skladeb. Island in the Stream, Coat of Many Colors, I Will Always Love You, kterou mimochodem později celosvětově proslavila Whitney Houston. Neméně zajímavý je, že prodala přes 100 milionů desek a taky získala 11 cen Grammy. Dokonce v Tennessee vybudovala zábavní park Dollywood a založila program Imagination Library, který dětem po celém světě zdarma distribuuje knihy na podporu čtenářské gramotnosti. Tolik k tomu, jak velká hvězda to byla a stále je. No a samozřejmě ten její největší hit si teď vychutnáme úplně všichni. Tak zdravíme tam nahoru a hrajeme Dolly Parton Jolene tady na Hit Rádiu v 8.50. Hezké ráno.

0: Posloucháte Hit Radio a to je ze středeční snídaně všechno. Hit Radio vám bude samozřejmě dělat toho nejlepšího kámoše i po deváté. Hity, všechno připravený, Daddy Yankee, Poetika, Evanescence, to všechno po zprávách v 9. No a my se tady potkáme zítra.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
0: Zítra od 6 do 9, tak se stavte, mějte prima středu a čtvrteční ráno bude zítra naše, tak pa!
1: Hit Radio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
2: A teď nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Přejeme dobré dopoledne. V Karlovarské ulici jste hlásili ukřížení ze Slánskou nehodu dvou osobáků. Aktuálně počítejte s narůstajícím zdržením. 10 minut zpoždění nabíráte na Barandáku a v Dobřížské ulici směrem na Smíchov, ale také na Černáku a dál na Štěrboholské spojce. 10 až 15 minut jste hlásili na příjezdu D5 od Rudné a na Pražském okruhu na úrovni Jinočan a Ořechu. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
5: 9 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí. Dobré dopoledne. Tramvajové linky 11 a 13 se na muzeum vrátí už za týden. Jejich provoz po opravené tramvajové trati bude obnovený od soboty 5. září. Mluvčí Ropidu Filip Drápal.
6: Po dlouhé době, kdy se připravuje nová trať na Václaváku, se vrátí tramvaje do té horní části nad muzeem, takže 11 opět bude jezdit kolem muzea na IP Pavlova a dál na Spořilov. A také se sem vrátí 13, která doteď končila u muzea a pojede opět přes IP Pavlova, ale už nezahne na náměstí Míru a do Vršovic, ale pojede jenom na Zvonařku.
5: Původní harmonogram prací počítal s návratem tramvají mezi Vinohradskou a IP Pavlova až v březnu 2027. Nakonec se opravy povedlo dokončit o několik měsíců dříve. Pokračuje schůze sněmovny. Poslanci projednávají spornou novelu rozpočtových zákonů, kterou vetoval prezident. Debata včera zabrala i s hlasováním o programu 10 hodin. Následně poslanci zahájili diskuzi, která zatím trvala hodinu. Vládní tábor veto s největší pravděpodobností přehlasuje. Očekává se, že se tak stane dnes odpoledne. Americká zpěvačka, autorka písní, herečka, filantropka Dolly Parton zemřela po krátkém boji s rakovinou v nemocnici ve městě Nashville. Bylo jí 80 let. Vedle prezidenta Donalda Trumpa a dalších činitelů jí obdiv vyjádřili i celebrity z hudebního světa, včetně zpěvaček Taylor Swift nebo Beyoncé. Naše volejbalistky si na mistrovství Evropy v Brně zajistili postup do osmifinále. Po vítězství 3-1 nad Ukrajinou se připsali do tabulky skupiny B třetí výhru a už nemůžou skončit mimo postupovou čtveřici. No a teď ještě obloha, v těchto chvílích většinou polojasná, oblačná. Čekají nás opět mírnější teploty, přidat se může slabý déštěný nebo přehánka. Chladnější vítr od severovýchodu, maxima kolem 21.
3: Město je Urban, Urban je City. Startuje nejenergičtější dopoledne v pražském éteru. My jsme Hit Radio City a tohle je Kuba Urban.
7: Čuk, čuk, přátelé, jsem tu, přeju vám krásné dopoledne, teď jsou 2 minuty po 9. hodině. No myslím si, že není lepší způsob, jak začít ten všední pracovní den tím, že naladíte Hit Radio a že posloucháte Hit Radio City, protože my víme, co se v Praze děje. Já vás za chvíli vezmu do tunelu. Kauza, která je docela zajímavá, dokonce i samotní autoři už se pomalu, ale jistě vyjadřují. Mluvím tím o přestupní stanici, která je na Můstku, a o těch obrovských reklamách na novou sérii Superstar. Jo. Je to teda ale... Já jsem se tam včera byl podívat.
5: A kolik prstů si napočítal?
7: No, málo. Ale někde moc. Tak o tom si řekneme už za chvíli. Přejeme vám stále dobré dopoledne. My jsme Hit Radio City a ve středu 26. přejeme co nejpříjemnější den. Teď už Evanescence a za pár minut třeba Poetika.

0: Radio City.
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj plač, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

Daddy Yankee. Právě teď u nás tohle je Hit Radio City. Přejeme vám, přátelé, dobré dopoledne. A jestli jste teď v poslední době přestupovali někde na můstku, tak jste si mohli všimnout velkoformátové reklamy, která je vlastně na tom spojujícím tunelu mezi Ačkem a Bčkem, a je to velkoformátová reklama na chystající se další novou řadu Superstar. A startuje to 2. září na obrazovkách televize Nova. Superstar se vrací po celkem dlouhé době, a to řekl bych, že ve skvělé kondici, protože porota je velkolepá, vrací se dokonce Leoš Mareš. Nevím, jestli to má nějakou spojitost, protože možná to dopadá takhle, že když zaplatíte Leoše Mareše, tak už potom nemáte na grafiku, jo? Co se v poslední době řeší na sociálních sítích, tak to je fakt, že ta velkoformátová reklama, která je právě na přestupním uzlu na můstku mezi Ačkem a Bčkem, takže je generovaná umělou inteligencí, jo? Já bych si to normálně nevšiml, ale když už mě to jako potkalo tady na sociálních sítích, tak včera jsem zrovna přestupoval, zastavil jsem se u toho, no je to tam prostě. Umělá inteligence dlouhá léta má celkem problém s počtem prstů, takže když se podíváte na tu reklamu, tak zhruba tak nějak od třetí řady lidí, protože tam je vyfocený takový ten dav fanoušku, tak zhruba od nějaké třetí řady už je to takové rozmazané, zvláštní, někteří mají 6 prstů, někteří nemají žádné prsty, někteří mají mezi místo rukou jenom pahýlky, a tam jednoduše potkáte nebo poznáte, že to opravdu byla AI, kdo to celé generoval. No, televize Nova už jakožto zadavatel téhle reklamy jaksi potvrdila, že to tak je a že si budou muset dávat trošku větší pozor při těch nových reklamách třeba, které právě spolupracují s umělou inteligencí. Veď příběh nekončí a dále hrá. Takže přátelé, jestli jste to ještě jako neviděli, jako stojí to za to. Až budete přestupovat na můstku, tak zastavte se tam na pár vteřin, možná, že vás to celkem popaví, jo? Skopírované obličeje, bizarně splývající těla, 6 prstů a tak dále. A jinak na Superstar se vlastně docela dost těšíme. Já si myslím, že to bude dobrý. Teď už se já, Chandelier, a za pár minut třeba taky David Guetta nebo Ed Sheeran.

0: Tohle jsou dvě těžké hudební váhy. A teď to jako nemyslím fyzicky, ale Ed Sheeran a Justin Bieber, oh, to je spojení, které láme kolena. Teda zejména ženám, jo? I don't care. Právě teď u nás Hit Radio City, za chvíli taky půl desáté. Mimochodem Ed Sheeran říkal, že potom, až dojede tohle turné, že si bude muset dát trošičku pauzičku, že o něm zkrátka moc neuslyšíme, protože se bude chtít věnovat svým, dejme tomu jako rodičovským povinnostem, také by chtěl být vlastně pro celou rodinu tím nejlepším partnerem a tak dál a tak dál. To znamená, že na šňůře ho asi možná dlouho neuvidíme. Ale je pravda, že na žádný další koncert vás úplně nepozvu. On má totiž všude vyprodáno, ten kluk jeden zrzavej. Mark Amber za pár minut, anebo taky Aneta Langerová a její srdcotepec. To uslyšíte už za chvíli.
1: Hit Radio. Každý má svoji srdcovku. Hit, který ho naučil milovat hudbu.

0: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
1: Schořela mi kulma.
2: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
3: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá 260 milionů korun. Sportka od Olvinu.

S Anetou Langerovou dneska u nás dopoledne na Hitrádiu City. A jestli máte rádi Jirku Krhlta a Štěpána Kozuba, což je mimochodem jako fenomenální dvojice, tak byste teď měli zbystřit, protože já mám tu možnost teď vás jako v rychlosti na ně poslat. Ano, už je to 5 let, co se tihle dva poprvé vlastně sešli, sedli si k sobě, sedli si k pianu, ke kytaře a vlastně před 5 lety vzniklo Prásknu bičem, potom Dám ti napít a postupně vlastně i koncerty, na které oba dva jezdí a začali je vyprodávat po celé republice. Takže hlad je a já mám pro vás jeden tip, protože už tenhle pátek, 28., to je za 2 dny, je můžete vidět a slyšet v Čelákovicích, jo, v Bistru Hamburg. Tentokrát to bude takové hodně komorní, písničky, humor, taky příběhy o tom, jak vlastně jejich skladby vznikaly. Dost často je to velmi vtipný. A nejenom, že mám pro vás jako lákadlo, co v pátek večer dělat, jo, ale já vás tam taky dostanu. No jasně, 2 vstupenky tady mám teď před sebou. Žádná otázka, žádný kvíz, stačí být jenom velmi rychlý. 800 937 937, stačí zavolat, jestli máte tenhle pátek volno, jste někde z okolí Čelákovic a chtěli byste na tuhle skvělou dvojici Krhlt Kozub, tak právě teď můžete volat na 800 937 937. Je to jednoduchý, nic po vás nebudu chtít, jo? 2 vstupenky na tenhle pátek, 800 937 937, tak zavolejte.

0: Bertu tento týden. Frikš náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun a fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
1: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.

0: Nejvyšší čas vám nabídnout čerstvé zprávy a taky přehled o tom, co se děje na ulicích v Praze, protože 10. hodina je tady co nevidět. Posloucháte Hit Radio City, čekají vás Coldplay, taky Marquez, ale to všechno je za chvíli. Lucka má slovo, ta ví, co se děje v Praze.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, přejeme dobré dopoledne. Nehoda vás brzdí už na příjezdu do Prahy. Od Opatova nebo Chodova vjedete do dlouhé kolony. Kvůli nehodě na úrovni Spořilova. Připravte se na 10 až 15 minut. Kratší zdržení kolem 5 minut jste hlásili od Štěrbohol ze Štěrboholské spojky směrem do centra. Po pojíždění kolem 10 minut, pak od Rudné na příjezdu D5 a na Pražském okruhu na úrovni Jinočan a Ořechu. Oblasti kolem Motola v Bělohorské ulici a v Kukulově 5 až 7 minut zdržení. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio City.
1: Je 10 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré dopoledne. V pátek noci začne omezení tramvají v obratišti spojovací. Potrvá do soboty 12. září. Opatření se dotkne linek 9, 11, 31 a 98. Zavedena bude náhradní autobusová doprava a zřízena nástupní zastávka spojovací v ulici Hartigova, zhruba 80 metrů za křížení u spojovací. Detaily jsou na webu dopravního podniku dpp.cz. V rekonstruované budově nové scény Národního divadla dělníci zjistili větší množství azbestu, než se předpokládalo. I proto se zatím nebourá zvenčí, dokud se azbest šetrně neodstraní, doplňuje ředitel Národního divadla Jan Burian.
2: V této chvíli probíhá a bude ještě probíhat likvidace azbestu tak, aby vlastně to nemělo žádný vliv na životní prostředí v okolí nové scény, proto je ta budova zavřená. Budeme muset dříve nebo později úplně zavřít celé to náměstí Václava Havla nebo takzvanou piacetu. Určitě to budou muset tady návštěvníci Prahy obcházet normálně kolem historické budovy Národního divadla.
1: V době uzavření piacety se pokladny Národního divadla přesouvat nebudou. Prezident Petr Pavel odpoledne na Pražském hradě převezme pověřovací listiny 3 nových velvyslanců v České republice. Své diplomatické mise oficiálně zahájí velvyslanec Rakouska a velvyslankyně Dánska. Oba budou sídlit v Praze. Přijme také velvyslankyni Nového Zélandu, která bude působit z Berlína. Festival Vyšehrádky se odehraje příští týden od čtvrtka 3. do neděle 6. září, tradičně na Vyšehradě. Program nabídne loutkové i pohybové divadlo, koncerty, filmy, tvůrčí dílny i venkovní hernu. Vybraná představení budou tlumočena do českého znakového jazyka, doplněna také aktivitami pro návštěvníky se zrakovým postižením. Vstup do areálu i venkovní herna budou zdarma a více na www.vyšehradky.cz. Dnešní den zůstane většinou oblačný, zatažený, postupně se přidá občasný déšť nebo přehánky. Teploty kolem 21 stupňů, foukat bude chladnější severovýchodní vítr.
3: Praktický poznatek, prosím vás, dnes jsem si vzal dlouhé kalhoty, ale zároveň i podzimní bundu.
1: Aha, a ty někam vyrážíš?
3: Ne, ale mně to přišlo, že tam je zima.
1: No, aha, možná bych mohl. Pocitově dneska mně přišlo, že je teplo, tak já nevím.
3: Aha. Jak jste na tom, dejte nám vědět, jestli jste tým Lucka anebo tým Kuba. Dáme to nějak dohromady.
0: Žít Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
3: Tak pokračujeme po 10. hodině, posloucháte to nejlepší, co vás v Praze může potkat, jo? To jsme my dva, přátelé. To se dobře poslouchá, že jo? No jo, a navíc, protože my moc dobře víme, že vy rádi soutěžíte s námi, tak si za chvíli dáme náš City Quiz, což je vlastně taková mozková rozcvička, která ovšem zároveň je vždycky za nějaký ten bakšiš, jo? Něco vám tam podstrčíme. Pozor, přátelé. VIP lístky na Hrady CZ. To znamená, že se k vám budou chovat jako very important person, jo? A to všechno jenom za krátkou jednovteřinovou ukázku. No, bude následovat za chvíli. Do té doby Marquez, Coldplay, Jason Derulo a tak dál a tak dál. Samé velké hity dneska dopoledne na Hit Radio City.

Tohle je Jason Derulo, vy posloucháte Hit Radio City, dobré dopoledne. Dáme si kapelu Krištof a nebo taky ATC Around the World, to všechno za chvíli. Ale teď mám pro vás něco, co vám zavaří mozek, a aspoň na chvilku. Já věřím, že teď nechte úplně všeho a pojďte se mnou hrát City Quiz. Tento týden jsem si rozhodl, že to bude jako hodně o takovém tom kontaktu, jo? Že vám to prostě musí naskočit v první dobré, protože ta hudební ukázka má pouhou jednu jedinou vteřinu. A já věřím, že to zvládnete. Tak co? Víte?

0: trochu jsem vás napínal, ale já věřím, že ti, kdo slyšeli, tak to tam jako rychle proběhlo a že tak nějak jako máte tušení. Ano, vteřinová ukázka. A pro ty, kteří náhodou promeškali, další vteřina navíc. A já mám pro vás dvě VIP vstupenky na Hrady.cz. O tomhle víkendu, vlastně poslední prázdninové Hrady, které jsou tady na Bezdězu, můžete tam vyrazit rovnou ve VIP, takže se můžete cítit v podstatě jako totální králové, jo? A mimochodem ještě jedna nápověda, když se podíváte na web Hrady.cz, tak je to jeden z interpretů, který tam rozhodně bude. A mě zajímá na 777937777, kdože to je a jak se jmenuje ta písnička. A určitě si vzpomínáte, jako není to nejmladší píseň, má už nějaká léta za sebou, ale já věřím, že vám to celé prostě jako došlo.
1: Dopolední kvíz Hit Radio City.
0: Takže přátelé, 777937777, napište WhatsAppku, SMSku, nahrajte hlasovku, pojďte do toho.

0: spadla mi z toho klávesnice tady, přátelé. Tak přejeme dobré dopoledne. Dobré dopoledne všem, kteří napsali na 777-937-777. Všem, kteří správně věděli tu jednu hudební ukázku. Byla jenom vteřinová. No jo, ale byli jste, bylo vás dost. Vašek, Lucka, Maruška, Lukáš, Jana, Zdenda, Zlata, Janička, Luďa, taky další Zdeněk. Máme tady zprávu od Pavla, od Roberta, ti všichni věděli naprosto dobře. A věděla to taky Blanka, které přeju dobré dopoledne, Blani.
1: Dobré dopoledne.
0: Tak co, pracujete?
1: Pracuju se v práci.
0: To je dobře, to je dobře. A na víkend máte nějaké plány?
1: No zatím ne, doufám, že mě změníte.
0: Jo, přesně tak, no, jo, tam směřuju. Takže dvě VIP vstupenky na Hrady.cz, na parádní bezděs, kde mimochodem bude i následující interpret. Mě zajímá, od koho byla ta vteřinová ukázka?
1: Tak já si myslím, že to byl Dana Landa.
0: Mhm. A písnička?
1: A Motýlek.
0: Tak jo, tak jo. Už je to teda leta. Tahle písnička už má na sobě pár vrásek, ale je to naprosto správně.
1: Je to naše mládí.
0: Přesně tak, tohle byly 90. Tak Blani, teď už máte program na víkend, to je víc než jasný. Kdo si zaslouží účast a kdo tam poje s váma?
1: No, přemýšlím, buď to svezu manžela, a kdyby náhodou se mu to nelíbilo, tak nejlepší kámošku.
0: No tak super, tak ale hlavní je, že máte z čeho vybírat, jo? Užijte si to VIPčko, máte dvě vstupenky, bude to skvělý a užijte si to, protože to bude jako bezvadné zakončení té letní sezóny. Tak moc děkuju, zůstaňte mi ještě na telefonku a mějte se krásně.
1: Díky, díky, mějte se.
0: Zítra opět poslouchejte po 10. hodině. Hit Radio City vám opět nabídne City Quiz. A zadarmo to nebude.
2: Dopolední kvíz Hit Radio City. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

Rádio, když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Rádio, tady bude jen pro vás. Léto zní líp s Hit Rádiem.

Blake Dalton a Blood Running a ode mě taky malá pozvánka na nadcházející víkend. Bude to úplně poslední prázdninový víkend, jo? Říkám to nerad, ale je to tak. No a proto jsme se rozhodli ještě přivolat léto a nabídnout vám naší oblíbenou Summer Party. To znamená celý víkend plný těch nejlegendárnějších letních hitů posledních 30 let. A mezi nimi určitě i tahle píseň. On the Beach se jmenuje. Je teda pravda, že ten motiv je starý. Hodně starý. Tohle je verze, kterou naspíval a taky složil Chris Rea. To se psal rok 1986. Nicméně, těch verzí je daleko víc. A jedna, která je vlastně z těch nejposlednějších, od Jubel, která se taktéž jmenuje On the Beach. No a ten motiv je jako typicky letní. A tohle je prostě letní pecka, kterou vám určitě nabídneme mezi těmi dalšími. Summer Party začíná v pátek ve 3 odpoledne a končíme až v neděli večer celý víkend.

Dašou přejeme dobré dopoledne, Daša Austin. No a za pár minut další velké hity, které vás budou doprovázet až k 11. hodině. No a co to konkrétně bude? Určitě si dáme skvělý duet Eva Farná a Miraj, vzpomeneš si, duet, který taky zazněl na našem City Pikniku, živě, teda pravda bez Evy, ale naprosto zdárně jí zaskočila naše ranní snídenová šampionka Jasmin. Videa jsou na našich sociálních sítích, mrkněte se na Hit Radio City, samozřejmě Miraj tam byl osobně, jo? Dáme si vzpomeneš si, dáme si taky Rixna anebo Purple Disco Machine. To všechno už za

0: a jste automaticky ve hře.
1: Soutěž o tiskárnu Batoh a klávesnici Smíšína.
2: Tisknu levně CZ.
3: Náplně hned.
4: Prázdniny to balí, ale léto ještě zdaleka ne. Nechte přípravy na pondělí. Je tady

0: minutě probereme snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
1: Máme příležitost. Jdem se ukázat.
2: Já bych to asi vidět nechtěla, Michal.
0: Pak hudební pohoda do pražských kanclů s Kubou Urbanem. A odpoledne nejzábavnější odpolední show v českém éteru. Dominik Vršanský, Vincent Navrátil a Andrea Bezděková.
3: Velkolepý. Natočím to.
4: No tak všechno velkolepě.
3: Všechno velkolepě.
0: Tvoje pražská trojka. Jsme tvoje pražské hitrádio. Hitrádio City. Zlepši si náladu.

0: Purple Disco Machine a za chvíli 11. hodina. My jsme Hit Radio City. Praho, stále přejeme dobré dopoledne s Vanesou Amorosi a nebo s Passengerem už za pár minut. No ale víme, co se děje v Praze. Slovo má Lucka.
1: Začneme na silnicích, nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré dopoledne. Sjezd z D5 na Pražském okruhu na úrovni Jinočan a Ořechu. Kvůli pracím na silnici počítejte nadále s více auty a s popojížděním kolem 10 minut. Menší nehodu jste hlásili na úrovni Jesenice, zdržení by mělo být kolem 5 minut. Popojíždí krátce také Štěrboholská spojka na úrovni Štěrbohol, pokud jedete od Černáku, a s více auty se potkáváte také v oblasti kolem Motola. Silnější provoz je v Bělohorské ulici. Vaše dopravní info volejte na 777-937-777.
2: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.

0: Diamond Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
3: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Radio City.
4: 11 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré dopoledne. Fakultní nemocnice by mohly společně nakupovat drahé zdravotnické přístroje. Získaly by lepší ceny. Po schůzce s premiérem a řediteli nemocnic to konstatoval ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Jeho rezort má teď lepší představu o tom, jaké stroje bude nutné v dalších letech pořídit. Nákupy bude koordinovat. Trojice lidí v Praze prala špinavé peníze z podvodných call center přes účty lidí. Vybrala tak 10 milionů korun. Majitelé účtů za to dostávali provize. Podvodníci je získávali přes sociální sítě. Trojice teď čelí obvinění z podvodu a zhruba 50 lidí, kteří poskytli svá konta, obvinění z legalizace výnosů z trestné činnosti. Premiér Andrej Babiš se zítra sejde s předsedou Evropské rady Antoniem Costou. Jednat budou o dlouhodobém unijním rozpočtu, boji s nelegální migrací a dalším rozšíření Evropské unie. Costa návštěvou Slovenska zahájil cesty po členských zemích Evropského bloku. V Poznani začíná mistrovství světa v rychlostní kanoistice. Olympijský vítěz Josef Dostál bude závodit pouze na pětistovce. Z kilometru se odhlásil kvůli viróze. Hlavní naději české výpravy je kanoista Martin Fuxa, který bude startovat ve dvou individuálních disciplínách i na deblu s bratrem Petrem.
5: Vím, jakou formu mám a samozřejmě bych to rád udržel. Zároveň vím, že mistrovství světa je prostě vždycky trošku jako jiný, no. Jak kdo přejde s jakou formou. Já doufám, že jsem si ji udržel a budu jako minimálně se rád prostě o ty stupně vítězů, i když to se budeme povídat, nejradši bych stál na tom nejvyšším.
4: Šampionát se uskuteční ode dneška do neděle. Dnešní den zatím většinou oblačný, zatažený, přidat se mohou v průběhu odpoledne slabé přeháňky nebo občasný déšť. Teploty se budou dostávat pouze na 21 stupňů.
6: Žít Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
7: Tak jo, přátelé, není to tak dávno, co jsme, tuším, uprostřed týdne před 14 dny, zhruba tak, sledovali zatmění slunce, je to tak?
4: Částečné, tady ano. od nás částečné, ale ano, je to tak.
7: A zatmění měsíce bude?
4: Bude v pátek, pokud tedy obloha nebude zatažená, jako dnes.
7: Jako deska.
4: Ano, ale hlavně v pátek bude zároveň i úplněk.
7: Mhm. Zajímavá
4: takže
7: kombinace.
4: Takže pokud se vás to týká, tak se nevyspíte, stejně jako já samozřejmě.
7: No, my se na to zatmění měsíce zaměříme a to už za pár minut. Řekneme vám podrobnosti. No a mezi tím skvělé velké hity Vanessa Amorosi nebo Hozier. Hit Radio.

0: You're missing home. Only know you love her when you let her go.
1: Hit Radio City, no a taky Passenger a Let Her Go.
0: And you let her go.
1: A to krátce před 11:15. Jestli jste ochotní si v pátek přivstat, tak vám, doufejme, obloha nabídne docela slušnou odměnu, tedy jak jsme už naznačili, předpokládáme, že bude hezky, jo, že nebude žádná oblačnost, ale když to vyjde, tak přivstat myslím jako přivstat hodně, kolem 16:30 ráno. Protože tenhle pátek 28. částečné zatmění měsíce, jenom krátce po tom, co jsme tady měli částečné zatmění slunce, tak přichází ještě zatmění měsíce a když nebude zataženo, uvidíme ho z celého Česka, dokonce úplně v pohodě, bez dalekohledu. Začne prý 3 minutky po 16:30 ráno a postupně zemský stín ukousne až 93% průměru měsíce. Takže částečné zní v tomhle případě skoro až trošku skromně, jo? Ono už to bude v podstatě jako celkový. Maximum prý přijde někdy ve 17:45 ráno. V Praze to bude ale opravdu na posledních míli, protože měsíc nám potom zapadne jenom o 4 minutky později. Takže opravdu v pátek ráno je třeba to sledovat v brzkých ranních hodinách. Ideální plán si možná nastavte. Já bych se ve čtvrtek večer podíval na předpověď počasí a jestli to vypadá, že nad Prahou budeme mít jasno, pak bych si možná toho budíka přece jenom nastavil a třeba prostě budete normálně vstávat do práce a tak si vzpomeňte na to, že někde okolo 6. hodiny by to mělo být jako úplně par excellence, jo, v Praze. Tak dávejte pozor a pak si v pátek dopoledne řekneme, jestli jsme vůbec něco viděli, jestli jsme si na to vzpomněli. Liam Payne a Rita Ora, jejich hudební spolupráce For You právě teď, no a jeden velký hit od Faithless v novém kamátku naspívala to Bebe Rexha. Už za chvíli New Religion.

0: Adam Ďurica, který byl mimochodem hlavním hostem, a možná trošku překvapivým hostem, možná trošku překvapením pro všechny. No ne, tak byl na Markovi ztraceným, to je jasný. Ale je pravda, že se počítalo s Martinou Pártlovou, to bylo jako ohlášený, a Adam Ďurica tak nějak přišel, odspíval, dostal obrovský aplaus a zase šel, jo? Ten kluk to zkrátka umí. Nelutujem právě teď u nás na Hit Radio City. No a další velké hity, které vás čekají za chvíli? No jasně, dáme si třeba jeden obrovský současný hit. To je v podstatě číslo jedna stále, když to vezmeme celosvětově, a přitom o nich skoro nikdo nevěděl. Hunter X a Golden. A kromě jiných vás čeká třeba Vešle Arms, jo? To už za pár minutek u nás na 937 na Hit Radio City.
1: Hit Radio. Hit Radio.
2: Hey Martinez, you ready girl?
3: Come on, let's do this, gangs.

0: balení a ještě větší úspora. Teď je ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Jelen prací prášek 100 praní za 287,90. V prodejnách i na e-shopu. Teď je výhodně. Vždycky.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

My jsme Hitradio City a víme, co se v Praze děje. Já už jsem to včera naznačil, že se v nejbližších dnech vrátí provoz tramvají zase na vlastně spojovací mezi IPákem a muzeem. To je pravda a my už dokonce víme, kdy to bude. V příštím týdnu, přátelé, nebudeme s tím zbytečně jako zdržovat, v příštím týdnu, sobota 5. září to bude, kdy po zhruba 15 měsících se u Pražského národního muzea obnoví provoz tramvají, jo? Konkrétně mezi zastávkami Italská a IP Pavlova začnou jezdit znovu tramvaje v sobotu 5. září. Trať, kterou využívají tramvajové linky 11 a 13, prošla obnovou jako součást výstavby napojení kolejí na Vinohradskou ulici a následně potom na budovanou trať přes Václavské náměstí. Jo. Takže bylo to tady rozkopané. Má to, prosím vás, dvě roviny. To je důležitý. Proč o tom mluvím? Protože to jezdíte okolo rádia, jo, tramvají. Takže vždycky, když jedete tady z IPáku směrem na muzeum, tak míjíte naše rádio. Tramvajáci nám tady občas zvoní, teďkon jsme teda měli celkem útrum, no ale zásadní věc, ono z určité části, která vlastně vede směrem k Národnímu muzeu, tak z určité ulice, kde normálně jezdí tramvaje, tak oni udělali samozřejmě na, tuším, 15 měsíců, na víc než rok, prostě parkovací místa, jo. A oni nám je samozřejmě zase seberou. Tak jenom s tím počítejte, jestli jste prostě stávali tamhle někde u Demínky, normálně v zóně, kde to šlo, tak už to nepůjde, protože tam budou jezdit tramvaje. Abyste z toho nebyli zbytečně překvapení. To je samozřejmě pro ty, kteří využívají svůj vůz, ti, kteří jezdí městskou hromadnou dopravou, budou mít radost, protože je to super. 11, 13 už jsou zase zpátky a z IPánku na muzeum se prostě dostanete tramvají. Začne to už příští týden a sami si to můžete vyzkoušet od 5. září a nezapomeňte vždycky, když budete projíždět tady okolo, nezapomeňte alespoň trochu zamávat, jo? Aby jsme věděli, že jste tady. Hitradio City vám nabízí samozřejmě skvělou muziku za posledních, no určitě, 30, někdy 40 let něco vytáhneme a tohle je klasika 90. let od Captain Hollywood Project. Dáme si možná jednu vzpomínkovou pro ty, kteří chodili na diskotéky v 90. Flying High.

0: Ostrava. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá 260 milionů korun. Sportka od Olvinu.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
4: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
5: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
6: Hit Radio. Hit Radio.

0: si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobré odpoledne. Přerušované kolony hlásíte na pražském okruhu od sjezdu z D5 na úrovni Jinočan a Ořechu a pak na úrovni Jesenice směrem k letišti. Popojíždět krátce budete na úrovni Štěrbohol-Štěrboholskou spojkou. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
3: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz

0: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: Je 12 hodin, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Úřad práce má od dneška odstávku. Důvodem je převod databáze volných míst do nového systému. Během omezení nebude možné přidávat nové pozice, upravovat stávající ani mazat ty, které už nejsou aktuální. Doplňuje mluvčí úřadu Jarka Baleková.
4: Pracovníci úřadu práce budou mít k databázi přístup i během migrace a budou nadále pomáhat klientům s hledáním zaměstnání. Nový systém má přinést rychlejší zpracování a zveřejňování volných pracovních míst a především sjednocení dat jednotlivých poboček do jedné centrální databáze.
3: Odstávka potrvá týden, tedy do 3. září do půlnoci. Zákaz prodeje energetických nápojů mladším 16 let podporuje 8 z 10 Čechů. Ukázal to průzkum organizace Ministr zdraví. Zúčastnilo se ho více než 1700 lidí. Ve sněmovně vzniká napříč politickým spektrem návrh na tuto regulaci. Po úterních výhrách fotbalistů v pražské Bohemky a Zlína dnes do MOL Cupu vstoupí dalších 8 prvoligových klubů. Zápas druhého pohárového kola čeká také obhájce trofeje z Karviné, kteří se utkají s Kozlovicemi. Teď ještě pohled k nám. Praha rozdělí zhruba 5,25 milionu korun žadatelům na podporu vzdělávacích akcí a veletrhů zaměřených na rozvoj a propagaci technologií v oblastech biotechnologie, vesmír a letectví nebo audiovize a design. Dotace se budou pohybovat od 200 000 do 1 milionu a žádosti je možné podávat do 7. září.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
3: Dnešní odpoledne zůstane většinou oblačné, zatažené, čekají nás přeháňky nebo občasný déšť, poukat bude slabý severovýchodní vítr, maximální teploty kolem 21.

0: začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Krásné poledne, je to tak 11:02, dobrou chuť k obědu, s vámi Kateřina Pechová a jdeme na další srdcovky. I dnes je to nabité Heights, taky Black Eyed Peas, Spice Girls, ale pozor, tenhle song možná neznáte. Bon Jovi, no a odstartuje to Bob Marley. Song, který poprvé vyšel v roce 71 a v roce 99 se dočkal obrovského boomu, globální úspěch v tanečních klubech, protože si ho do remixu vzali Funkstar Del. Looks. Takže
0: Hit Radio City.
1: Takže si to užijte.

0: Sun is Shining, první dnešní srdcovka na Hit Radio.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Na další song, další srdcovka, je si myslím srdcovka pro většinu z nás. A není za stolik potřeba ji představovat, protože se jedná o nejúspěšnější skladbu skupiny Bon Jovi. It's My Life, song z roku 2000. Ale jedna zajímavost by tu byla, protože v pasáži, kde zpívá Like Frankie Said, I did it my way, tak to je prosím vás odkaz a taky hold legendární písně My Way od Franka Sinatry. Jo, prostě inspiraci bereme všude. No a teď už Bon Jovi, It's My Life.

0: Tak čo, kdo jste jí znali? Spice Girls a Goodbye, právě teď na Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Mimochodem, tenhle emotivní song vznikl jako vánoční hit v roce 98, ale nejenom proto. On byl totiž zároveň prvním bez Jerry Halliwell. Byl to takové dojemné rozloučení pro fandy i samotnou zpěvačku. No a taky globálně vystřelil jako fantastický hit. Jo, Spice Girls umí. My se přesouváme k trošku víc rytmické záležitosti. Něco, co by vás mělo pořádně nabudit. Tenhle song totiž ovládl nejenom světové hitparády, ale taky taneční parkety, protože ta energie, ta vás prostě dostane. Jo, jsou to Black Eyed Peas a Pump It. Jdeme na to!

0: Angel, posloucháte Hit Radio, to byly Heights, jo.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: No a Heights jako ten stejnojmenný seriál The Heights z roku 92, protože to vzniklo společně. Ten seriál byl právě o mladý rockový kapele, proto taky vznikl tenhle song. Bohužel malá sledovanost, seriál tak vydržel jednu sérii, ale i tak song je to fantastický, takže i díky Izzy za tyhle nepoveden pokusy, páč nám to dalo jednu další srdcovku. To už byla téměř ta poslední, jo, ale vy víte, že ještě jedna chybí a to je ta vaše. Takže pokud máte nějakou svoji srdcovku a já věřím, že všichni máme nějakou, možná nejenom jednu, možná jich je víc, tak se pojďte podělit, napište mi na 777-937-777, jaká je ta vaše srdcovka a proč je to srdcovka, to je samozřejmě to nejdůležitější. Jednu z nich vyberem a za chvilku si ji dáme tady v éteru, tak napište, jaká je vaše srdcovka. Do uší už tomu za chvilku Alex Warren. Nebo Rehab a Ina. Tak buďte s námi.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá 260 milionů korun. Sportka od Olvinu.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
4: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Je, schořela mi kulma.
6: To vyřeším, mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
7: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.

0: co mají společného děti a dospělí, milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Rehab, Ina a Seš, posloucháte Hit Radio.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: A je čas na poslední srdcovku dnešního dne. Nakonec jsem vybrala zprávu od Martiny. Ta píše, mohla bych poprosit o Avril Lavigne My Happy Ending. Poslouchám ji už 20 let a vždycky, když ji slyším, tak mě to vrátí do toho mladistvýho módu a strašně si to užívám. Tak pro všechny, co si na ní taky tehdy ujížděli. Jako takhle, pravda je, že tomu songu je dokonce už 22, což je neskutečný, jo, pač my jsme nezestárli nikdo ani o den samozřejmě. Takže dámy a pánové, dnešní poslední srdcovka. Avril Lavigne, My Happy Ending.

0: Pokáč právě teď v éteru Hit Rádia. No pozor, protože do O2 arény se po 13 letech vrátí svátek tenisu. Davis Cup. Je to tak, už 18. a 19. září se v Praze utká český tým se Spojenými státy americkými. A to o postup mezi 8 nejlepších týmů světa. A bude to velký, protože na kurtu se představí současná česká špička v čele s Jirkou Lehečkou, Jakubem Menčíkem a Tomášem Macháčem. A proti nim hvězdný americký výběr. Naposledy jsme se s nima takhle potkali loni a to jsme vyhráli. Jo, takže to prostě musí dopadnout dobře. Čeká vás mimořádný tenisový souboj, návrat české reprezentace na místo, se kterým jsou spojeny jedny z největších okamžiků domácího tenisu. Lístky jsou v prodeji, doporučuju na to mrknout třeba na webu O2 Areny právě, protože takhle blízko na Davis Cup se jen tak nedostanete. Do uši už za chvilku Kato a John, taky Lady Gaga nebo DHT, tak buďte s námi.
1: Hit Radio.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: To je doják. DHT, Listen to your heart, posloucháte Hit Radio těsně před 13. Za chvilku speciální hosté v našem vysílání. No a teď už aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. V oblasti kolem Motola, Kukulová, ale také Bělohorská ulice počítejte s nárazovým zdržením. To hlásíte také z Letenského tunelu a jeho okolí. Více aut pak po pojíždí Štěrboholskou spojkou. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.direktauto.cz.
3: Hit Radio.

0: protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. On air.
0: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Učitelů je v Česku nedostatek, školám v jejich hledání pomáhá i nový portál ministerstva školství. Tam je možné vyhledávat podle požadovaných kritérií, tedy například podle kraje, typu školy nebo specializace. Pokračuje mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
4: Nabídky se mohou zobrazit také v mapě a je možné nastavit si i upozornění tak, aby jim žádná nabídka neutekla. Nová sekce vznikla na základě dlouhodobé poptávky škol a jejich zřizovatelů, kteří dlouhodobě upozorňovali na to, že chybí jedno přehledné místo, kde by mohly nabídky práce ve školství poptávat.
3: Školy nejčastěji hledají učitele do mateřinek a na první stupně základních škol. Vládní koalice navrhne automatické vyhoštění cizinců, kteří budou odsouzeni za konkrétní trestné činy se sazbou od 3 let vězení. Po úterním jednání koaliční rady to řekl předseda sněmovny Tomio Okamura. Ministr spravedlnosti už má návrh připravený. Nová aplikace pomůže nevidomým a slabozrakým odhalit zkažené potraviny. Pomocí chytrého telefonu rozpozná počínající plíseň nebo končící datum spotřeby. Na vývoji spolupracuje Mendelova univerzita v Brně s Technickou univerzitou v Liberci. První uživatelé by mohli aplikaci používat už na konci roku. Teď se ještě podíváme k nám. Pražský magistrát nabízí v elektronických aukcích dalších 17 bytů. Nacházejí se například v Mikolanské ulici, na Můstku nebo na Malém náměstí u Staromáku. Jejich dispozice jsou od garzonek po byty 4+1. První kolo aukcí začne příští týden 2. září. Nabídka bytu je na webu praha.eu.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
3: Dnešní odpoledne je proměnlivé s teplotou kolem 21 stupňů, většinou polojasná oblačná obloha, objevit se může přeháňka nebo slabý déšť a vítr od jeho západu.
5: Krásné odpoledne, už za chvilku tady ve studiu nebudu sama, máte se rozhodně na co těšit, no a do té doby další hity. Trocha léta, do těch mraků, co máme, Shawn Mendes a Camila Cabello, Señorita.

0: Shawn Mendes, Camila Cabello v éteru Hit Rádia a jak jsem slíbila, nejsem tu sama. Mám tady vzácnou návštěvu, dámy a pánové, se mnou teď ve studiu sedí hudebník a bavič Jiří Krhut a herec Štěpán Kozub. Dobrý den, pánové.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Dobře, tak začínáme tak jako zlehka, nebojte se, dámy a pánové, já se totiž trochu bojím. Vy totiž slavíte 5 let od prvního společného hraní, je to tak?
2: Ano, je to tak. Slavíme, no tak my moc neslavíme, my prostě to slavíme prací, takže jezdíme koncerty.
0: Ano, a teď vlastně probíhá vaše tour u Táboráku, je to tak? Tak pamatujete si přesně ten úplně první song, který jste si spolu zahráli?
1: Jo, tak první song byl Prásknu bičem, kdy to bylo někdy v roce 2020, kdy Štěpa přišel za mnou, abych mu napsal písničku na tělo, no, tak tehdy já jsem něco prožíval, on něco prožíval, tak mi takové téma jako Prásknu bičem napadlo, tak jsem mu napsal písničku Prásknu bičem, ale ty naše jako ambice hrát koncerty, zpívat nebyly vůbec, to přišlo až s tím, že se to lidem líbilo, my jsme to hodili na YouTube a najednou se to jako začalo líbit, tak jsme udělali druhou, no a pořád to bylo jenom v té rovině, jako že to, že jo.
2: Jo, je takový online jenom.
1: No, prostě, no. Ale pak jsme najednou měli jeden koncert, druhý a už se to jak rozjelo, kdy na nás chodí tisíce lidí, to máme radost, no.
0: A co jste čekali třeba, že se stane po prvním koncertu a ono se to nestalo? Byly tam nějaké očekávání?
2: Tak první koncert, jako kdybychom to vzali úplně poctivě, tak první koncert byl v Ostravě v takové hospůdce přece. To byl takový první koncert pro pár jako lidí. To bylo úplně poprvé vlastně.
1: Zahradní to bylo, no.
2: A tuším, že to bylo dokonce den předtím, než se mi narodila dcera.
1: Ano, ano.
2: Takže to takhle úplně jako vyšlo. To bylo v Zahradní, což je v Ostravě taková restauračka, řecká vlastně. Takhle jsme hráli pro pár lidí a já si to pamatuju, mám to spojené s obrovským stresem, ať to nepokazím, no. Což už dneska je ještě obohacené jako pocitem, že se těším.
0: Takže stres i těšení jsou tam.
1: Štěpán vlastně nebyl zvyklý zpívat. Já když přišel za mnou, abych mu napsal písničku, tak jsem říkal, umíš vůbec zpívat? Jo, já mám maturitu z toho.
0: Takže základy tam byly. Očividně to funguje. Mě ale zajímá, 5 let není málo. Jsou nějaký roky z těch 5, který byste vymazali a třeba nějaký, který byste si naopak dali znovu?
2: Jako v rámci té spolupráce? Ne, nejsou, pro mě takové roky nejsou. Celých těch, my máme obrovskou výhodu v tom, že my ty koncerty děláme jenom když my chceme. Mm-hmm. Jo? My nejsme ničím jakoby vázaní, nemusíme to dělat vlastně. I kdybychom teď přestali ze dne na den, tak se oba dva uživíme úplně v pořádku, protože každý děláme ještě svoje aktivity. Takže to je obrovská úleva, že člověk nemá tady ten stres. Takže kdykoliv jsme někde byli a hráli nebo hrajeme teď, tak je to spíš takové setkání, že se dlouho nevidíme a pak najednou, my se fakt x měsíců třeba nevidíme a potom jsme spolu intenzivní týden, jako jo. Takže tam člověk nemůže ani říct, že by mu to nějak vadilo nebo že by něco vracel. A co bych si zopakoval, asi no nic, vlastně, všechno je tak, jak má být, všechno je v pořádku.
1: Snažíme si to dělat jako pestré a pořád to někam chceme posunovat. My teď máme zrovna koncertní takovou formu, která se jmenuje U Táboráku. Je to taková komorní forma koncertu, protože lidi nám začali psát a jim pošleme akordy, že to chtějí hrát jako na kytaru a na klavír a že si to chtějí na chatě zpívat U Táboráku. No tak jsme řekli, ta asi ty písničky fungují jako takhle obnažené úplně na kytaru. Kolem míst, bez nějaké velké aranže, no tak jedeme Táborák teďka, že? Jsme tam dva, kolikrát jsme byli jenom tři, jako já, Štěpa, naše zpěvačka, Johanka Fragaldová, a nebo tam je někdo ještě na kytaru a to funguje, máme tam maketu takovou Táboráku, kterou jsem vyráběl, jako a tam svítí světlo a kouř, vypadá to fakt jako z dálky, nemůžete rozdělat Táborák všude, že? V kulturáku.
0: Většinou to nejde, no.
1: No, ale chtěl jsem říct to, že to pestré, teďka zase plánujeme, že uděláme takové koncerty v roce 2028, když to je astronomické datum, že? Kolem klavíru, jo, nebudu víc prozrazovat, ale pořád to někde posunujeme, nebo budeme plánovat jako Ostravar arénu, jo, budeme plánovat tady velký kongresové centrum a tam to zase bude trošku jiné, takže
0: my se k té blízkosti a k tomu Táboráku ještě za chvilku vrátíme, takže rozhodně buďte s námi, se mnou Jiří Krhut a Štěpán Kozub, teď si dáme song.

0: Kejtra jen na Hitrádiu, krásné odpoledne. Se mnou Jiří Krhut a Štěpán Kozub. Budeme pokračovat v tom tématu toho táboráku. Vy teď máte turné u táboráku. A sami jste řekli, že takhle blízko jste divákům ještě nebyli. Tak co je na tom komorním koncertě vlastně těžší? Hrát nebo třeba mluvit mezi těma songama?
1: No tak já si myslím, že pro oba z nás je to trošku jako náročnější v tom, že Jirka musí obsloužit všechny ty písně na nástroje, jo? Mm-hmm. Což třeba když jsme s kapelou, tak může nám doplňovat, nebo nemusí třeba hrát, když nechce, protože tam je těleso, může zpívat. Tady Holt má tu kytaru v ruce po celou tu dobu, celé ty 2 hodiny, tak v tom je to určitě, si myslím, pro ně jako náročnější na soustředění. Mm-hmm. No a pro mě, že se nemá člověk za co schovat, protože když máte za sebou tu obrovskou kapelu a tam vám to někdy ujede, tak ta kapela to zachrání. Mm-hmm. Ale, a tak se to jako rozprostře v tom celém, ale když jste tady jenom s kytarou, tak to nejde. Tak v tomhle je to určitě, že jsme jim jako blíž ve smyslu obnaženosti nějaké. Jako. A taky jsme ten táborák začali pojímat tak, že se snažíme ke každé té písnice, pokud aspoň trošku lidem říct nějaký příběh. Mm-hmm. Třeba proč vznikla, nebo za jakých okolností vznikla, nebo co tím chtěl autor tou písni říct. Nic nevysvětlujeme, jenom přibližujeme, jak jsme to mysleli my.
0: Hm? Mm-hmm. A stalo se vám třeba někdy, že jste takhle vysvětlovali, povídali a že jste třeba se dostali k úplně jinému tématu?
2: My se překvapujeme pořád, to jako nemáme nějaký scénář. Bavíme se a dokonce si na sebe třeba připravujeme nové fóry, co jsme si nikdy mezi sebou neřekli, samozřejmě někdy, protože už za ty roky máme tolik vtipů, jako že už se smějeme jenom tomu, protože se smějeme vlastně. Jako, ale překvapujeme se a k těm písničkám říkáme, co nás napadá. Chceme to mít prostě pestré, takže to improvizujeme hodně.
0: Možná bychom mohli posluchače pozvat, pokud máte konkrétní termíny teď na vlastně táboráky.
1: Ano, my budeme vlastně u vás v Praze, v Hibernii, kde jsme už 2 koncerty vyprodali a přidali jsme 3. a to bude 3.12. A to bude právě ta táboráková verze, kde nás můžou diváci vidět takhle nablízko i s těma vysvětlivkama.
2: Ale vlastně úplně nejbližší koncert je teď v pátek 28. v Čelákovicích. Ano. To je tady kousek od Prahy. Aha. A je to Bistro Hamburg. A je to takové krásné místečko u vody a tam se přesně ten táboráček jako hodí. Já myslím, že ještě nějaké vstupenky jsou. Já se tam moc těším, protože když jsem viděl obrázky, tak to vypadá moc hezky.
0: Super.
2: Bistro Hamburg Čelákovice.
0: A další místa po Česku?
2: No a pak samozřejmě my hrajeme pravidelně v Brně a my jsme si to odpustili, že se do toho města vracíme, ale prostě hrajeme tam 27. a 28. října Sono Music Centrum. V Sonu vlastně, v brněnském Sonu, kde je nádherný zvuk a tam hrajeme s celou kapelou. Vlastně většina členů v té kapele z kapely Benjis, která dneska doprovázela Davida Stipku, dneska Katku Marejticho. Jsou to skvělí kluci od nás z Ostravy, známe se. No a co ještě tady máme? Tak máme Litoměřice. Já si myslím takhle, kdyby se posluchači podívali na štěpankozub.cz nebo krhut.cz, tak tam to všechno najdou. Všechny ty koncerty hrajeme v Litoměřicích, v Mladé Boleslavi, v Trutnově, ale nejbližší je ten Hamburg a samozřejmě Hibernia, když jsme tady v Praze, tak prodat za sebou 3 Hibernie, já mám radost.
1: Já taky.
0: No to je naprosto oprávněný, samozřejmě ta radost. Mě zajímá ještě, ono se to možná nedá říct, ale co vás baví víc? Ta celá kapela, ta velká stage, anebo ten malý komorní táborák?
1: Těžko to takhle asi jako rozseknout pro mě. No.
2: Pokaždé jsou pro mě třeba jiné pocity, jo? Když je za vámi ta kapela a valí se to ten zvuk a jede to, tak máte pocit, že za mnou jede kombajn a já prostě úplně mu velím a je to super. Když jsme u toho táboráku, mně se líbí, že se mi podařili udělat písničky, které fungují na třeba 15 000 lidí, když jsme to hráli na Colorsovo Ostrava. Tak funguje jenom kytara. Nepotřebujete prostě do 15 000 lidí valit prostě ohňostroje, já nevím, všechno, aby lidi wow. Oni jsou pod jednou kytarou všichni a zpívají s námi ty refrény.
1: No, asi jo, asi je to takhle, no. Nedá se určit, co člověka víc naplňuje, jo, protože obě dvě ty verze jsou autentické a pro nás jako důležité, no. Teď jak ty táboráky, vlastně je to relativně novinka, neděláme to tak dlouho, ty táboráky v té komorní verzi, tak já si daleko víc uvědomuji během těch koncertů vlastně, o čem ty písničky jsou, jo, což je paradoxní, že najednou víc vyzní to slovo.
2: Tak to je úplně obnažené, ten, jak říkal Štěpán, že když ujede, tak se už nesková. Když já udělám chybu na kytaru, tak už je to prostě v té kapele to tak nějak si jako propluje.
0: Jiří Krhota, Štěpán Kozub, za chvilku jsme zpátky. Teď jsou tu Imagine Dragons s celou kapelou.

0: Imagine Dragons v éteru Hit Rádia, krásné odpoledne, nejsem tu sama. Se mnou Jiří Krhut a Štěpán Kozub. Pánové, důležitá věc. Humor, to je vaše doména, řekněme, jo? Hmm. Tak byl někdy vtip, který jste na pódiu řekli a okamžitě jste ho litovali?
1: Ne. Taky ne.
0: Ne? Ne? Nikdy?
1: Ne, nikdy.
2: Ale v životě, ty říkal jste na pódiu, jo?
0: No, a mimo?
2: A mimo, tak to je právě taky ne.
0: Tam je to nemůžete hodně jiný, tam taky
1: nemůžete
0: ne.
1: Nemůžete litovat něčeho, když to děláte vědomě.
2: Teď to je humor.
1: Když něco děláte vědomě a víte, co děláte, a víte, co chcete tím udělat, tak toho nemůžete pak litovat. Když víte, že váš záměr není zlý, tak nemůžete toho litovat.
2: Mně se strašně líbí, jak lidi spojují vlastně humor s tím, jak vnímáte vlastně realitu. Mm-hmm. Jako realitu, že jakoby ten humor měl vystihovat vaši realitu vnímání, jakože, jo, že s tím souhlasíte, co je v tom humoru, jako, ne, to je humor. Mm-hmm. To je jenom umět si udělat...
1: Podstata humoru je mít odstup, že? No. Mm-hmm. Od reálného světa. Takže je to jenom nějaký náhled, nějaký určitý úhel pohledu na realitu, ale není to realita samotná.
0: Dobře, vy to nevidíte, dámy a pánové, ale tady jako probíhá takové potutelné chichotání, tak no. Já jsem z toho trochu nesmá. Dobře, kde je podle vás hranice mezi trapným a vtipným?
1: To si každý určuje sám. Uh-huh. Žádná obecná hranice neexistuje.
0: Dobře.
1: Každý nosí v sobě. To, co pro vás už je trapné, třeba pro mě ne. Uh-huh. A pro slečnu třeba taky ne.
0: Proto vůbec.
1: A nebo naopak, to, aha, co vám nepřijde trapné, mně už může přijít jakoby moc. Uh-huh. Takže neexistuje nic jako obecná hranice humoru. Jsou tady různé typy humoru a nechci. Každý vybírá ten, který ho baví.
0: Uh-huh. Stalo se vám už, že jste napodobovali někoho z branže a on se vám třeba ozval a osobně, že...
1: On je politik, že?
3: Je.
1: Ne, mně se to nestalo nikdy, že by se mi ozval ten člověk, kterého jsem parodoval třeba.
0: Ne?
1: Ne.
0: Tak možná se jim to líbilo.
2: A třeba na koncertech máme takové okénko, kde si děláme, a opravdu je to humor zase, děláme si legraci a nebudu říkat, z kterých interpretů, ale máme tam 3-4 interprety. Mm-hmm. Ano. A tam si tak trošku střílíme, ale je to vlastně, že kdybych to viděl, že si ten interpret dělal takovou legraci ze mě, tak já se vlastně směju.
1: Já taky.
2: No. Není to tak, že souhlasíme s tím, co tam vlastně parodujeme. Jsme tajemní, že? Teď
0: ano, dáme a pánové, pokud chcete zjistit, co a jak, tak to budete muset asi přijít.
1: Jo, přesně tak. Na koncert a tam to pochopíte v kontextu 2 hodin toho večera.
0: Tak no, ještě důležitá věc, jo, prosím vás, co je vtipnější, anebo lepší pro vás, dělat si srandu z Pražáků v Praze, nebo z Ostraváků na Ostravsku?
1: Jo.
2: Víte, co je super? Mě baví, jestli můžu říct, Štěpo, že... Opravdu my si necháme dělat ze sebe legraci v Ostravě. Mm-hmm. Vy v Praze si taky ze sebe necháte dělat legraci. To je úplně v klidu. Navzájem taky si myslím, že si docetuje. Ale je jedno město, které to prostě nedává. Jako.
0: Ne, ale teď vůbec netuším, to budete
2: muset... Ne, a já nebudu jmenovat, protože tady každý posluchač ví, že prostě všichni tam v tom městě jsou narození ve znamení ublíženců. Jako a... Tam nám dokonce odešel i prostě posluchač nebo divák, jako jo, a přesto vždycky ty 2 sona vyprodáme.
0: To bylo velice elegantní, děkuju moc, děkuju pánové za vaše upřímné i tajemné odpovědi. Pokud byste chtěli, dámy a pánové, na tohle vyrazit zdarma, pač, kdo by za to chtěl platit, že?
2: Už má náš humor,
0: pardon,
2: jo?
0: Pardon, já dobrý, se dobře. Každopádně, ve hře jsou 4 lístky na páteční koncert v Čelákovicích. Pánové, pojďte dát nějakou otázku, kterou položíte našim posluchačům.
2: Máš Štěpo něco?
0: Tak teď se
2: nějakou nepřipravenou.
1: Nějakou nepřipravenou. Tak jak se jmenuju křesním, ještě jsi mi řekl před chvilkou křesním, to je dobře, že s tím lidem...
2: Jak se jmenuje pan Kozub křesním jménem a jak se jmenuji já Krhut křesním jménem.
1: Takže jak se jmenuje Jirka křesním jménem a jak já Štěpán se jmenuji. Schválně si teď někdo to...
0: Jo. Schválně si to ale někdo pozor, z vás zvládne.
1: Je to finta, je to zaroh.
2: Je to zaroh. Je to kozaroh.
0: Pište 777-937-777. Jednou z vás vyberem a taky si vás vezmem do éteru. To vám moc přeju. Už za chvilku.

0: Mluví baba z brusu nová, tušky, desky, sešity. Do košíku dej i ty,
1: pak hrnky,
0: flašky, kufříky vyměním za kuponky.
1: Škola volá!
2: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.

0: Yeah.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Co mají společného děti a dospělí? Milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
4: Hit Radio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Radio. Tady bude jen pro vás. Léto zní líp s Hit Rádiem.

0: Offenbach a Norma Jean Martin, posloucháte Hit Radio. Společně se mnou Jiří Krhut a Štěpán Kozub. A teď už taky posluchačka Denisa. Deniso, ještě jednou ahoj.
1: Ahoj, ahoj všem.
0: Tak prosím tě, máš tady dva fantastické pány. Ty jsi měla za úkol, jak říct, jaký mají křestní jména. Tak prosím tě, můžeš opakovat, jak jsi nám to napsala?
1: No, Štěpán Krhut a Jirka Kozub, no.
2: Dobře ví, no a máte lístky za takovou. No, vidíte, takovou kokotinu jsme řekla, máte lístky, to je mnoho.
3: A vy jste Simonka, jo? A příjmením?
2: Ne, Simonka, vy nejste Simonka. Ne?
0: Denisa, Denisa.
3: No, už to, tak už jste Simonka, pro mě. No,
2: tak super, Simčo, děkuji.
1: Pohodě, Simona je taky fajn jméno.
3: Jo.
2: A přijdete teda, jo? Máte čas, nebo jste prostě to tak jenom v emoci napsali?
1: No, já vás miluji, že vás strašně, fakt jsem měla ráda, že jste v rádiu, tak vás tady poslouchám. No, abych vám mohla odepsat, tak jsem musela zastavit, protože jsem řidič, takže jsem to všechno vyřešila, vy to a zavolali jste, boží, úplně super, děkuju, moc určitě přijdu.
2: No, my se těšíme na vás, to je bomba.
3: A opatrně za volantem.
2: Martinko, nebo Verčo, držte se teda.
3: Jo.
2: Děkujeme
3: za vlastně. A vrte se třeba Denisu, jestli tam bude někde. No. Jo?
1: Jasný,
2: nějakou
3: sebe
1: někde po cestě. Díky
2: moc. Děkujeme,
0: Míčko. Denis, měj se zatím hezky, ahoj.
1: Děkuju, ahoj.
0: Tak výborně, lístky jsme rozdali, pánové, moc děkuju. Jsem ráda, že tady se mnou Štěpán Krhut i Jiří Kozub mohli být. Prosím vás, to představení vaše navíc, nebo to vystoupení, není úplně krátký, je to tak?
4: No, někdy se dostáváme, my si z toho děláme legraci, jako, jaký byl rekord. Myslím, že byl největší rekord 2 hodiny 35 minut. Jo,
2: já vždycky s oblibou říkám, že to je dlouho jak Pán prstenů a dvě věže.
0: A to je skvělý film, mimochodem.
2: A nemůžete to zastavit hlavně. Tak stejně ten film můžete aspoň zastavit, ten koncert nezastavíte. To prostě 2,5 hodiny musíte strávit.
0: No a to je otázka. Po tom představení, po tom vystoupení jste unavenější vy, anebo publikum?
4: Víte, co nás ještě unaví vlastně víc než ten koncert? My to prostě aplikujeme ještě pořád, to děláme, nevím, jestli s tím půjdeme jako dál do budoucna. My po každém koncertě, když nám lidi dají 10 minut, abychom se trošku jako vzpamatovali z toho koncertu, tak my jdeme do stánku s merchem, kde máme zajímavé věci, trička, knížky a tak dále, plakáty, čepice, ale sedíme vedle a podepisujeme. A kolikrát tam sedíme jako přes hodinu, možná i hodinu a půl už byla, jo?
2: Jo, je to tak.
4: A to vás vyžvíká, jako.
2: To ono už po tom koncertu si dáte ještě tuhle směnu autogramiády, je někdy náročné, ale zase na druhou stranu vy vidíte, že ti lidi tam opravdu počkají, jo? Že máte třeba na koncertu 12 lidí a z těch 12 se tam prostě 400 stojí, jako, jo? A čekají. A do té půlnoci tam s náma prostě jsou, čekají tu frontu, tak zase na druhou stranu je to milé vlastně, že ti lidi tam jsou, tak když tam jsou oni, tak jsme tam i my, no.
0: To je hezký, aspoň víte, že vás mají fakt rádi.
4: Jo, oni každý jako řeknou nějakých pár vět, jo, něco vám chtějí říct a většinou to je milé, jakože, že se jim to líbilo, že tak rádi na nás jezdí a tak. To zase rádi slyšíte, ale už prostě po tom koncertě kolikrát chcete si jako, a ještě musíte mít tady tu druhou šichtu.
0: Dobře, pánové, poprosím vás o poslední vzkaz našim posluchačům, vašim budoucím divákům, současným i předchozím divákům, co byste jim vzkázali?
2: Já vám přeju hodně humoru do života a vlastně, když ho máte, tak už je to pak všechno dobrý. Pak se dá všechno zvládnout líp, tak to já přeju.
4: No, já bych popřál našim fanouškům nebo posluchačům, nebo všem posluchačům, ať si třeba zpívají, že to je jeden z, pro mě jako z nejlepších léků na chmury, na smutek a tak dál. Ať se nebojí těch, to, a i když neumí, nebo když jim někdo řekl, že neumí zpívat, nebo když si myslí, tak zpívejte. Vás to vylečí.
0: Děkuju moc, mými hosty dneska byli Jiří Krhut a herec Štěpán Kozub. Děkuju vám, pánové, moc, mějte si krásně.
2: Děkujeme
4: za pozvání, ahoj.

0: Shakira a Zoo, posloucháte Hit Radio, hezké odpoledne.
1: Dokonalá desítka, 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži.
0: No a pozor, pozor, poslední šance společně s Orlenem nabít svoji tankkartu Easy, a to až na 10 tisíc korun. Už tenhle pátek poslední dokonalá desítka, je to tak, 10 otázek, 10 odpovědí, které jsou číslice od 1 do 10. Vidíte, jak se ta desítka opakuje, jo? No a navíc, žádný číslo se neopakuje, takže je to vlastně strašně jednoduchý, jo? 10 odpovědí a pokud všechny trefíte, máte 10 tisíc. Za každou správnou odpověď prostě tisícovka na tankkartě Easy. A to znamená, že vyděláte nejenom na tankování, ale i na ty dobrůdky, co si na Orlenu můžete koupit na cestu. Tak prosím vás, buďte ready, protože poslední kolo už tenhle pátek.
1: Dokonalá desítka. Každý pátek odpoledne na Hit Radio až do konce prázdnin. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.

0: Alvaro Soler v éteru Hit Rádia těsně před 14. Za chvilku Train nebo Rose a Bruno Mars, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Přerušované kolony hlásíte na Pražském okruhu od sjezdu z D5 na úrovni Jinočan a Ořechu a pak na úrovni Jesenice směrem k letišti. Popojíždět krátce budete na úrovni Štěrbohol-Štěrboholskou spojkou. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Věda, řemeslo,

0: Hot vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
1: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v dabu. On air.
0: Online.
2: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
3: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Sněmovna hlasy vládních poslanců přehlasovala veto prezidenta Petra Pavla a schválila novelu rozpočtových pravidel. Zástupci opozice potvrdili, že novelu napadnou u ústavního soudu. Obávají se růstu dluhu. 29. poslanecká schůze je přerušena do 9. září. Čeští zemědělci letos počítají s výraznými ztrátami. Sklizeň má být nejhorší za posledních 15 let a farmáři mohou na tržbách přijít zhruba o 20 miliard korun. Vysvětluje mluvčí agrární komory Barbora Pánková.
4: Na výsledcích se výrazně podepsalo počasí, tedy především velmi suché jaro a následné vlny veder, ale také jarní mrazy a místy krupobytí nebo přívalové deště. Celková produkce základních obilovin letos mezeročně klesne přibližně o 17,5% na 6,3 milionů tun.
3: U řepky pak bude pokles ještě výraznější. Kanoista Martin Fuchsa vykročil na mistrovství světa za zlatým hattrickem na olympijském kilometru hladkým postupem z rozjížďky. Odpoledne ho v Poznani čeká ještě úvodní start na trati 500 metrů. Rozjížďky dnes zvládly i všechny další české posádky. Teď se ještě podíváme k nám. V pátek v noci začne platit omezení tramvají v obratišti spojovací, potrvá do soboty 12. září. Opatření se dotkne linek 9, 11, 31 a 98. Zavedena bude náhradní autobusová doprava a zřízena nástupní zastávka spojovací v ulici Hartigova. Více na dpp.cz.
2: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
3: Dnešní odpoledne je proměnlivé s teplotou kolem 21 stupňů, většinou polojasná oblačná obloha, objevit se může přeháňka nebo slabý déšť a vítr od jeho západu.
5: Krásné odpoledne, 3 minuty po 14. hodině s vámi Kateřina Pechová. Za chvilku, prosím vás, ruleta, jo, a teď Rosa a Bruno Mars.

0: Rose a Bruno Mars na Hit Radio. Krásné odpoledne, dámy a pánové, středa. A to znamená, že je čas popustit úzdu fantazii a dát si ruletu. Jste ready?
1: Co může zaznít v ložnici a...
0: A když dítě posíláš po prázdninách do školy? Velice tematické. Takže vy, co právě vybavujete děti... Co může zaznít v ložnici i při vypravování dětí do školy? Pište na 777-937-777. Napadá mě takhle ze startu třeba hned na to dej obal, nebo to budeš mít jako prase, to víme. Na sešit samozřejmě, prosím vás, jo? Nebo, no, ukaž paní učitelce, co ses všechno naučil, jo? Hele, možností nepřeberně. Pojďte napsat, co může zaznít v ložnici a když vypravujete děti do školy. Trošku se bojím už teď. Pište na 777-937-777 a k tomu jsou to Train.

Nobody to Love, Sigma v éteru Hit Rádia a vy jste skvělí. Dáváme si ruletu, řešíme, co může zaznít v ložnici a když dítě posíláš po prázdninách do školy. Radka píše, tak honem, ať zase nejsi poslední. Veru píše, je vidět, že se na to nikdo celý prázdniny ani nepodíval. To řeknete úplně všichni, je mi to jasné. Lucie, tak teď už to musíš jenom vydržet. Eva, uf, konečně je pryč. 1. září, to zase nic to pro. Katka, a gumu máš? V penále samozřejmě, že jo. Martin píše, a žádný koukání k sousedovi, dělej si svoje. Roman, dělej, než přijde paní učitelka. Michal, dneska žádnou trojku. No, tak prosím vás, pište dál, co může zaznít v posteli a při vypravování dětí do školy, když je posíláte po prázdninách. Já se jenom hrozně těším, až jim to řeknete a vzpomenete si tady na to. Pište na 777 937 777. Dneska rád.

0: Tohle je Damiano David, The First Times, to z Hit Radio. Dáváme se tady společně ruletu a to, co může zaznít v ložnici a taky, když po prázdninách posíláte dítě do školy. Máme tady pár posledních. Eva píše, vydrž ještě chvilku, už tam budeme. Růža píše, tak snad si všechno nezapomněla, něco si pamatuješ. To se bude hodit. No a prosím vás, uzavřela bych to jednou fakt jednoduchou. A jenom myslíte, že až se to stane 1. září, že si u toho na nás vzpomenete. Honza píše jednoduché, vstávej.
1: Slevu 40% na celé značky Senzodyn, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu Listerin za 99,90. Více na tetadrogerie.cz.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
3: Hit Radio.
4: I need

0: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
1: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
2: Hit Radio. Hit Radio. Not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And

0: co mají společného děti a dospělí? Milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Coldplay dohrávají v éteru Hitrádia. Krásné odpoledne všem. No už se to blíží, dámy a pánové, nehledě na to, že začínáš za chviličku školní rok, tak taky v podstatě takový pomyslný konec léta, jo, protože třeba ještě přijde hezké počasí, to je možný, ale přece jenom prázdniny jsou u konce a proto je čas dát si poslední letošní summer party. Co to znamená? No jednoduchý, že jo, v pátek v 15.00 začínáme a odstartujeme opět víkend plný těch nejlepších letních hitů za posledních 30 let. Jenom letní hity douší. Jenom. A takhle. Bude to znít skvěle. Jo? Jako vždycky. Pájce těch posledních 30 let vyšlo fakt spousta skvělých hitů. Playa hity třeba. Mr. President to taky umí, jo? A kdo nesmí chybět u žádný letní party? Tenhle pán, Lou Bega. This is Mambo number 5. Tak se na to nalaďte a těšíme se na vás. Summer party už tenhle víkend.

0: Barbora Poláková v éteru Hit Rádia. Krásné odpoledne všem. Já se s vámi teď loučím. Uslyšíme se ale v 6 u Hit Rádia Klasik, takže si ještě společně užijeme. No až za chvilku už vaše oblíbená odpolední show.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne v Praze a středních Čechách.
2: Život není jen o tom, co chceš, ale o tom, co se každý den děje bez ohledu na to, co si od vesmíru přiješ. I dneska udeříme, jako pořádá raketa do vašich vesmíru, do vašich planet.
3: Já chci vám říct, přátelé, že nebojte kontrolu Dominika, že nepije při vysílání. Yeah. Pojďme si užít společně krásné a střízlivé odpoledne. Hlavně za volanty. Ne, Domčo, nech toho.
1: Hit Radio City.
4: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: co mají společného děti a dospělí, milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercuria Laser Game a Pixel Game.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Rádio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, přejeme dobré odpoledne. Štěrboholská spojka, tady se prodloužila kolona už od sjezdu z Hradecké dálnice, popojíždíte minimálně 15 minut, v opačném směru se zdržíte od Záběhlic. Další popojíždění v kolonách, to je Bubenecký tunel směrem na Troju nebo Kbelská ulice na výjezdu z metropole a přerušovaná kolona se stále tvoří také na Pražském okruhu, a to od sjezdu z D5ky na úrovni Jinočan a Ořechu a pak na úrovni Jesenice. Vaše dopravní info dál volí jděte na 777-937-777.
2: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.

0: balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Pervol Gel 75 praní za 259 korun. V prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
1: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
4: 15 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré odpoledne. Ke konci letních prázdnin začínají v Praze a Středočeském kraji platit běžné jízdní řády Pražské integrované dopravy. Od nadcházejícího víkendu budou posíleny nedělní spoje metra a autobusů. Upravená trasa linky 158 zlepší dopravní dostupnost v oblasti Nových Letňan a největší změny čekají cestující na Kladensku a Nymbursku. Umístění nové pražské supernemocnice zaskočilo opozici. Od minulého týdne je jasné, že vláda ji chce postavit na Vinohradech. O lokalitě přitom měla rozhodnout studie. Místopředseda ODS a kandidát na pražského primátora Tomáš Portlík.
5: Protože tam je dostupná, je v blízkosti okruh a je tam metro. To na Praze 2 není. Praha novou nemocnici akutně potřebuje. Bulovka už nestačí a nová supernemocnice by měla fungovat non-stop z hlediska záchranné služby. Měla by zkrátit kroky, využívat AI diagnostiku.
4: Tomáš Portlík by nemocnici radši viděl v Letňanech. O tom, kde ale bude nový areál nakonec stát, by měla vláda rozhodnout do Vánoc. Jeden ze dvou Mexičanů, kteří v české vazbě čekají na vydávání do Spojených států, za sebe nabízel kauci 1 000 000 eur. Justice peněžitou záruku nepřijala s odůvodněním, že by tyto peníze mohly pocházet z trestné činnosti. Spojené státy se vydání dvojice domáhají pro drogovou a teroristickou kriminalitu. Mexičanům hrozí doživotí.
2: City Extra.
4: Po více než 200 letech se ve středním Kazachstánu narodil kůň Převalského. Patří mezi velmi ohrožené druhy. Na jeho návratu do volné přírody má velkou zásluhu také Zoo Praha. Její mluvčí Filip Mašek.
6: Jeho rodiče jsou hřebec Zoro a klisna Tessa, které jsme tam dovezli spolu s českou armádou a partnery v roce 2024 během vůbec prvního transportu koní Převalského ze Zoo Praha do Kazachstánu. Je to důkaz toho, že koním se tam daří a do budoucna je to skvělý základ pro životaschopnou populaci tohoto ohroženého druhu.
4: No a v příštích týdnech by mohla přibýt i další hříbata. Po roce očekává u dalších dvou klisen. Dnešní odpoledne proměnlivé, postupně zataženo, oblačno, objevit se mohou přehánky nebo slabý občasný déšť, teploty kolem 21 stupňů.
2: Někomu zlepší náladu káva z Vinohrad, jinýmu 12 z Anděla. A všem v Praze Dominik, Andrea a Vincent z odpolední show na Hit Radio City. Jsme zpátky.
7: Není to lehká práce, ale za to ta nejlepší na světě. Díky vám, 3 minuty po 3. vás zdravíme. Dneska s Vincou, čau.
8: Čau, je to strašně lehká práce. Jakože málo kterých prací je lehčí než tohle, Dominiku.
7: Ale nemůžem to říkat nahlas, oni potom budou všichni závidět.
8: Já závidět za to, že musíme být 4 hodiny v místnosti sami ze sebou. Přátelé, to chce nějaký nervy. Není to lehká práce.
7: Nikdy nejsme sami ze sebou.
2: Hit Radio City.
7: Vždycky ty hity máme s kým aspoň poslouchat. Arsi,

0: 3 hodiny, k tomu 10 minut a s Vincentem přejem hezkou středu. Odpoledne vás v tom nenecháme a rovnou vám řekneme, co je téma dne. Trump. Toho totiž dělí Donalda Trumpa pouze 1 kilo od toho, aby byl oficiálně uznán jako obézní. Kilo vás dělí od obezity, to je pocit.
1: A jo, teď on vlastně čekal velký fotoshoot, prezidentský výroční v plavkách.
0: Jo, je právě,
1: a
0: kalendář.
1: Proto je to problém velký, protože ten kalendář teď prostě nebude vonče, že jo?
0: No každopádně, jasně, každý kilíčko je vidět, zejména někoho se ještě týkají dovolený, tak před dovolení schází poslední kila. Já si ale říkám, že teď jsem třeba taky v té fázi, kdy kilo hraje roli. Jo, sleduju tu váhu, ale vy jste určitě taky měli v životě období, kdy jste tu váhu nechali trošičku jedna volnoběh.
1: Kam až jsi zašel s tou svojí...
0: No, mířil jsem na 100 kilo, přátelé.
1: Počkej, ale jako cíleně?
0: Ne, cíleně, 95 kilo, to z vás udělá víno, sýrečky a klobásky.
1: Ty krát, 95.
0: No, s mojí výškou to je dost.
1: Ano, ty máš 140, 132.
0: A kam jsi to dohnal, ty frére,
1: já
0: to mi
1: měl,
0: řekni.
1: Já měl 105 kilo, ale cíleně.
0: Jako svaly?
1: No já mám 190 cm a cvičil jsem na 105 kilo.
0: Hustý.
1: Ty jsi měl kolik centimetrů, když jsi měl 100 kilo?
0: Myslím, že jsem se ještě zmenšil, že jako ty špeky mě tahaly
1: ta
0: dolů.
1: Váha, takže teď konc i Trump bude mít třeba 120 centiáků. No tak aby rozšáhl na to tlačítko jaderního výbuchu.
0: Ale možná ať se ještě napapá.
1: No ať má dobrou náladu, ne?
0: Miley Cyrus, konec je!

0: Když se řekne cajdák, může to působit až urážlivě. Ale v tomhle případě ne. To je cajdák s velkým C. Aerosmith, posloucháte Hit Radio City, 20 minut po třetí, Vincent a Dominik. V Praze bude vystavený něco hodně cenného. Od tohohle pátku, přátelé, v ceně 250 milionů korun. Co by to mohlo být? No, vzácná známka. Bude vystavena.
1: Guyana 1 cent magenta. Je to, možná jste všichni si mysleli, že to je modrý Mauritius, co
0: znali
1: jako nejznámější známku. Já jsem ji viděl, mimochodem, naživo, na Mauritiu.
0: Lízl jsi?
1: Takový jako, co?
0: Když se řekne známku, jestli někdo viděl, já mám chuť se zeptat, ano. Líznul jsi?
1: Oni tam nechali každýho si volíznout tu známku. Každopádně, není to, tato známka, je to jiná, ještě dražší známka. Mě zajímá jedna věc, viděl jsi Dennyho parťáky?
0: Ano, všechny díly.
1: Všechny díly tady tohohle loupežného filmu. Přátelé, napadlo vás někdy, že byste chtěli jako se pokoušet něco vykrást? Taková ta jako potřeba vnitřní. Já teď konc nenabízím ke kriminalitě, jo. Ale takovej ten pocit, když si viděl tyhle filmy, že by tě strašně vlastně bavilo, jako nějaká hra, policajti, co nás posloucháte, jo, benga, nechte si zbraně pro sebe.
0: My si to s vámi jenom chceme zahrát.
1: Ale jo, my si to s vámi chceme zahrát. Jako hrajeme nepoužitelný, tak by si chtěl zahrát zlodějnu.
0: Protože oni jsou přitom strašně cool, když kradou, tak chceme vypadat jako oni.
1: Jak bys to udělal?
0: No, já budu Brad Pitt, já budu furt jíst něco.
1: Jasně.
0: Ty budeš George Clooney.
1: Tak
0: takže
1: jo.
0: Budeš popít Nespresso.
1: Jo, ano, samozřejmě, a potom si to spolu rozdáme.
0: Jo, ta známka.
1: Jo, ta známka.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Frikš náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: like the shape of you.
1: Ed Sheeran na Hit Radio City, 2 minuty po 5:30. S vámi Vincent a taky Dominik. Kamarádi, kromě toho, že jsem zjistil před malou chvíli, že mi nefungují sluchátka, tak nevím, jak to leze ven. Dobrý všecko, Vinci.
2: Zníš krásně.
1: Zním výborně. Tak druhá věc, po Praze občas zní taky krásné zvuky. A to, když se tam během srpna pořádají různé EZO akce. Já nevím, jestli se shodneme na tom, že červenec patří festiákům hudebním. Koncerty, kapely a tak dále. A v srpnu se vydojí ty nejbizarnější akce.
2: No a my jsme na jednom z takovým festivalu byli. Domčo, my jsme spolu byli na festivalu čaje.
1: Ano, bylo to moc příjemné, celé 2 hodiny jsme tam chodili a koštovali čaje.
2: Ty jsi chtěl pustit písničku, ani se nepustil, víš to?
1: Ne, protože mi nejdou sluchátka.
2: To nevadí, no. Tak já vám ji zaspívám. Nech vám chtěl pustit takovou asijskou písničku.
1: Možná už tam něco pojede, zkus informovat. Každopádně nevadí, tak budeme se bavit do ticha.
2: Potichu. Já myslím, že když jsme u čajovým festivalu, u Festivalu míru, tak bychom to měli probrat jako v klidu. V tichosti. Jo,
1: dobrý.
2: Už tam něco máme.
1: Už tam něco máme. Tak zpátky na ten festival čaje. Já jsem si řekl, je to fajn jít na takovej festival, protože najednou jste součástí komunity, s kterou jste do té doby neměli co dočinit.
2: Já jsem tam šel a říkal jsem si, hele, to bude strašně mírumilovný festival, koupíme si nějakou keramiku, protože my s Dominikem sbíráme herničky. A najednou se vedle mě objevil nějaký pán a první, kdo mě tam pozdravil, jestli si to pamatuješ, byl chlap, co za mnou přišel a řekl, herecká verbež.
1: Jo,
2: na tomhle mírumilovným festivalu. Ale jinak bylo to nádherný, já jsem se tam koupil fajfku, přestože nekouřím, protože ten pán byl tak sympatický, jsme se koupili úplně všechno.
1: Asi tak, nechali jsme tam ranec, přátelé, a věřím, že to je doméno většiny těchto festivalů, které nejsou úplně koncertní. A v Praze se jich koná hodně, teď tady byl třeba v Praze festival o ničem na Letné. Jste přišli a prostě nic se nedělo. Jo, tak mě zajímá, jestli podobné zážitky máte před sebou, máte za sebou, pochlupte se.
2: Kdo tam vystupoval?
1: Nikdo.
2: Aha.
1: 777-937-777. Vypište a teď už.
2: Písnička hraje, dobrá zpráva.
1: Hej!
2: Dokonce dobrá.
1: Hity k vám doručíme. Obchodník s deštěm.

0: 15 hodin, k tomu 41 minut. Dua Lipa na Hit Radio City. Kamarádi, společně jsme tady před malou chvílí řešili akce, na které se chystáte, ať už během prázdní nebo v následujících měsících, které jsou trošku takového EZO charakteru. Jako duchovno, klídek, relax. Ale vy píšete ne akce, ale vaše oblíbené místa. Kam v tom ruchu vždycky zdrhnete? Františkánská zahrada, to je na Václaváku, ne?
1: To je takový vlastně jako mini festival. To je, když jdete za světozorem a najednou odbočíte do takových dveří, kde čekáte, že vás někdo oloupí o duši a najednou se objevíte uprostřed ničeho.
0: Nevíte, co to tam dělá, ale je to tam.
1: Malá zahrádka, kde jak mniši uklízí, holuby krmí vás.
0: No tak další typy na takový oázy v centru velkoměsta. 777 937 777.

0: flašky, kufříky vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Reklamy byly dlouhé?
3: No jo,
2: ale my z něčeho moderátory platit musíme. Dej si odpolední show Hit Radio City.

0: krátce před celou Kelly Clarkson na Hit Radio City, přesně 15 hodin 52 minut. S vámi Vincent. A taky Dominik. A za chvilku Lucka, další hity, další zprávy, co se ve světě děje. No nemusíme chodit daleko, slovenská vláda schválila zákaz dětem do 16 let vytvoření a používání vlastního účtu na sockách.
1: Nie možné, toto se naozaj stalo u sosedov?
0: Tolik slovenských youtuberů, co známe mladých, že?
1: Gogo.
0: Taky.
1: Ten už se není mladý, veď?
0: Ten už moc ne, anebo ale ten. Prestaň klamat, Jožo.
1: Jožo, neklam do telky. V čem by si chtěla soutěžit, až budeš velká naozaj na olympiádě? A v čom? V kratěsoch a krátkom tričku. Všichni to znáte, kdo to neznáte, upalujte na YouTube a napište tam
0: SK Bizar, stačí.
1: SK videa.
0: Joďume.

0: tak všechno mám.
1: Tak jak to v tu středu zvládáte? Poetika, blízko a za minutu je tady čtvrtá hodina. Než se vrhneme na zprávy, tak z Lucí na cesty opatrně.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, v některých kolonách jste si také blízko, například ve Strahovském tunelu nebo v Dobřížské ulici před vjezdem do tunelu kvůli dopravní nehodě. Zdržení je kolem 15 až 20 minut, popojíždí také Bubenecký tunel a to dál směrem na Troju. Dlouhé kolony se vytvořily na Štěrboholské spojce od sjezdu z Hradecké dálnice a také v opačném směru. No a popojíždí také Pražský okruh a to zejména na úrovni Jinočan a Ořechu. Toto platí pro oba směry. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
4: Hit Radio. Hit Radio.

0: I Hot vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
1: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
2: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
4: On air.
0: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
5: 16. hodina a krátké zprávy pro Prahu a okolí. Dobré odpoledne. Práce v ulicích Roztocká a Kamícká se zkrátí. Hlavní dopravní omezení skončí nejpozději v neděli 6. září. Původně hrozící prodloužení uzavírky až do konce září bylo po dohodě zástupců Prahy 6, Suchdola, Roztok, investora a zhotovitele výrazně zkráceno. Městské části argumentovaly hrozícím dopravním kolapsem na začátku školního roku. Sněmovna hlasy vládních poslanců přehlasovala veto prezidenta a schválila novelu rozpočtových pravidel. Předloha umožní vládě kromě jiného překročit schválené výdaje při horší bezpečnostní situaci. Debata trvala zhruba 6 hodin, na řadu poslanců se nakonec ale nedostalo. Šéf opoziční ODS Martin Kupka po hlasování řekl:
6: tohle nepochybně bylo jedno z nejdůležitějších hlasování tohoto volebního období, protože určuje mantinely pro to, jak se bude vláda chovat. A třeba nejenom tato vláda. A co jste ukázali, že vám jsou úplně jedno názory nezávislých ekonomů, že vám úplně všechno jedno, že víte, že jedete na červenou, ale stejně tak prostě jet chcete. Začíná rozpočtová demolice.
5: Zástupci opozice potvrdili, že novelu napadnou u ústavního soudu, obávají se růstu dluhu. Slovenská vláda schválila zákaz dětem do 16 let vytvoření a používání vlastního účtu na sociálních sítích. Předlohu posoudí tamní parlament, ve kterém se kabinet premiéra Fica opírá o těsnou většinu. Regulaci přístupu mladých lidí k platformám, jako je například Facebook, už zavedlo nebo chystá několik zemí.
4: City Extra.
5: Festival Vyšehrádky se odehraje příští týden, a to od čtvrtka 3. do neděle 6. září, tradičně na Vyšehradě. Program nabídne loutkové a pohybové divadlo, koncerty, filmové projekce, ale také tvůrčí dílny a venkovní hernu. Vybraná představení budou tlumočena do českého znakového jazyka. Vstup do areálu i venkovní herny bude zdarma. A detaily najdeme na www.vyšehradky.cz. Odpoledne zůstává většinou oblačné, k večeru se mohou objevit slabé přehánky nebo občasný déšť. Do rána pak čekáme zataženo, polojasno a k ránu se vytvoří mlhy. Ranní teploty kolem 14 stupňů a zítra se oteplí odpoledne na 28 stupňů.
4: Někomu zlepší náladu káva z Vinohrad, jinýmu 12 z Anděla. A všem v Praze Dominik, Andrea a Vincent z odpolední show na Hit Radio City. Jsme zpátky.
7: To je pivo, kafe, espresso tonik, mícháme, co můžeme a snad dobře. 4 hodiny, 4 minuty k tomu, ahoj Praho.
8: Ahoj Domčo, ahoj Praho, ahoj lidi.
7: Ahoj Vincente, prosím vás, ahoj. V téhle hodině, jo, zase nepoužitelný, někoho pošlem do zoo, když bude dost rychlej, ale taky budem dost nakažlivý tuhle hodinu.
8: Proč?
7: Budem nakažlivý, bude to prostě nadlouho.
8: Z jakého důvodu?
7: No, tak za chvilku.
4: Hit Radio City.
7: Naprosto... bez ochrany, Mika, jo.
8: Mi to neřekneš, nebo, jo?
7: Ne, nikomu to neřekneš.
8: Ale víš, že já nemůžu relax, dokud mi to neřekneš. A počkej, vlastně
7: no,
8: můžu.
7: Ale to víš. Take it easy.
8: Hezké
7: odpoledne.

0: Linkin Park na Hit Radio City. 16 hodin 11 minut. Hezké odpoledne Prahu přeje Vincent a taky Dominik. Slibovali jsme, že to bude dneska nakažlivé. A je to tady. Vezmu to oklikou. Víte, jak jsme se včera společně bavili o tom GTA 6? Grande Auto, že se blíží.
1: Grande Auto.
0: Grande Auto.
1: El Grande Auto.
0: Tak malý už se těší taky. Můj 9letý syn nikdy to nehrál v životě, jenom vidí prostě, jak já o tom furt mluvím, jak hledám videa, které unikly, kde na internet. Těší se na to taky. Stejně to bylo s Kingdom Come, o kterém v životě neslyšel, středověk ho nezajímal. Teď ho miluje, přátelé. Stejně tak Mafie už chce svůj oblek a klobouček. Já si říkám hodně věcí, ty naše děti zdědí. Nejenom traumata a podobně, ale jako zdědí i kolikrát hezký věci. Že to na ně takhle jako, že kolikrát až nakazíme my, tátové.
1: Já si myslím, že ty svýho syna nakazuješ nádherně, protože má čím dál divnější koníčky, nebo spíš originálnější. A všiml jsem si, že to je od té doby, co ty máš, čím dál divnější koníčky.
0: Jestli ono to nesouvisí.
1: A to je od té doby, co já mám, co čím dál divnější koníčky.
0: Abyste si to dokázali představit. Pletení. S čím mi teď ještě přišel? Animovat, že chce v počítači svoje videa.
1: To je hezký.
0: Zkrátka, my dospělí, kolikrát to dítě nakazíme. Mě zajímá, jestli nějaký motokrosový závodník nebo někdo takhle nakazil, infikoval svý dítě už docela v raném věku.
1: Bacha, bacha na to, jak to formuluješ.
0: Já vím.
1: Ty, jo?
0: Furt kolem toho brouk.
1: No, tak pojďme od toho radši pryč.
0: 777-937-777. Napište, přátelé, my slibujeme, že budeme hrát.
1: A já to definuju. Napište, co jste svoje dítě hezkýho naučili.
0: Jo.
1: Děkuju. Tak.
0: Infekce.

0: Benson Boone.
1: Stay. I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
0: 16 hodin 19 minut k tomu. Vy posloucháte Hit Radio City. Čím jste infikovali svoje dítě? Ptal jsem se před chvílí. Vince to upravil, tu otázku. Co jste ho naučili, nebo tak nějak.
2: Tak.
0: A píšete jasně, že co je dědičný po rodičích, tak nejčastěji, přátelé, hudba. Různý kapely, některý český, ať už píšete Dimitri, Kabáty, tak i zahraniční kapely se opravdu dědí, že kolikrát, já neznám moc třicátníků jako já, co by poslouchalo Iron Maiden, ale jedna z těch kapel, co se dědí, jsou určitě oni.
2: Já jsem zdědil takhle Petra Gabrielse. Znáš Petra Gabrielse?
0: Jo.
2: Nebo Sledgehammer. No, a ještě tata poslouchal takový ty peruánský indiány.
0: Neke.
2: Ty jak prodávají CDčka, tak ty on úplně miloval, takže já jsem zjedil tady CDčka peruánských indiánů a posloucháme doteď.
0: Já, tak víte, kdo to konečně má, přátelé, a já si říkal, že ty CDčka budou jenom upalátka a úplně nepoužitelný, ale nepoužitelný máme na Hit Radio City tady, že?
2: 777 937 777, tam vy napište jsem nepoužitelný, my vám dáme 10 otázek, když na všechny odpovíte špatně a v rekordním čase, tak dostanete tento týden
0: celou rodinou vstupenku do zoo, tak pište ještě jednou číslo
2: 777 937 777.
0: Jsem nepoužitelný.

0: Tohle byla Taylor Swift. No a komu s Vincentem uděláme trošku lepší to středeční odpoledne? Nejblíže k tomu dneska Andrea.
1: Nepoužitelný. Jediná hra, kde nesmíš vědět absolutně nic, abys byl vítěz.
0: Ale ne, bezděková, tato není má smůlu, je tady s námi jiná Andrea, ahoj.
2: Ahoj, já vás zdravím.
3: Jak můžeme vědět, že to není bezděková, která chce rozhovor?
0: Že jo.
3: Řekni něco, co by bezděková nevěděla.
2: Tak to netuším.
3: To je přesně něco, co by řekla bezděková. Takže zatím tě nemůžeme věřit. Jak se jmenuje tvůj přítel?
2: Miroslav.
3: No, to zní jako Sebastian, který nechceš prozradit.
0: To ti trvalo změnit nějak moc, ale tak ať to nezakecáme, ať ten fígl na posluchače vyjde, tak to musíme dotáhnout do konce. Andreo, 10 otázek, 10 špatných odpovědí.
2: Rozumím.
3: Jsi připravená? Jdeme na to za 3, 2, 1, teď.
0: Kdo hrál ve filmu Ženy v běhu?
2: Brožová.
0: Jaký je právě rok?
2: 2001.
0: Jak dělá gepard?
2: Mňau.
0: Doplň text. Mám doma kočku, mám ji?
2: Nemám ji rád.
0: Jakou barvu má Miranda?
2: Modrou.
0: Kolik dní zbývá do konce prázdnin?
2: 25.
0: Jaký ostrov najdeme na Vltavě?
2: Panama.
0: Jak zní škytavka?
2: Bleble.
0: Kolik slavíků má Lucie Bílá?
2: 100.
0: Zabroukej hit Zlatokopka?
2: Nevím.
3: Stop! Ty krásu!
0: Ty jsi profík!
3: Teda, Andrejko Bezděková, teda ty jsi hustá.
0: Ty jsi to hrála.
3: Tak hele, 31, 22, to je zatím jako nejrychlejší určitě tento týden.
0: Píšu.
3: Musíme si ale některé otázky ještě projet, jo?
2: Rozumím.
3: Mám doma kočku, mám ji ráda, nemám ji ráda. Máš kočku doma?
2: Nemám.
3: Aha. Protože to zní jako přesně to, co by řekl člověk, co má doma kočku. Já mám kočku a hrozně mě štve, já ji nemám rád, ale já ji miluju. Tak bych asi popsal ten vztah.
2: Já teda kočky celkově nemám ráda.
3: Jak dělá gepard? Ty jsi řekla mňau.
2: No, on je jasně.
3: Jak zní gepard doopravdy, abychom ti mohli uznat mňau? No ty jsi roztomilá. Andrejko.
0: Štěňátko geparda.
3: Víš co, tak za tohle ti uznám všechno, i když na něco neuznat. Takže 31 na 22, to je tento týden nejrychlejší.
0: Hezky pěkně.
3: Počkej, domátka, my ti přejeme hodně štěstí, aby ti to nefrnklo jako gepard a přejeme ti hodně zdaru.
0: Ahoj.
2: Tak jo, moc děkuji,
3: mějte se hezký. Byla jsi skvělá, čau.
0: Andrejka teda jako přes půl minuty, 31 vteřin, přátelé, máte ve čtvrtek a v pátek co dělat a jsem rád, že jste to tady tak zakecali s Andrejkou Vincente a nedělali si srandu, že jsem řekl, že gepard má štěňata.
3: A co má?
0: Koťata.
3: No jo.
1: Nepoužitelní z Hit Rádia City.

0: Hudobná paralela činásky na Hydrádiu City. 16 hodin 38 minut. Hezké středeční odpoledne. Tak jakou máte tu středu? Všecko dobrý, hele, kdyby nic, jednu dobrou zprávu se dozvíte. Od nás. Vincent a Dominik vás zdraví. Přátelé, po zhruba 15 měsících si u Pražského národního muzea obnoví provoz tramvají.
1: Ono nešlo tramvaj?
0: Takže ty jsi o tom nevěděl, já taky ne.
1: Tak to mezi... asi velká událost, tím pádem.
0: Jezdíme z druhé strany, ale kdo jezdí na IPAK do práce, tak z italské na IP Pavlova začnou znovu jezdit v sobotu 5. září tramvaje v pohodě.
1: Hezky, a víš, co se mi stalo? Víš, jak jsem tady nadával včera nebo předevčírem, já nadávám každý den, no. Že nestihli dokončit tu stavbu do konce léta.
0: Už to stihli.
1: Tak nedávali tak moc všechny ty vesnice, že to prý dokončejí.
0: Že to teda, že se kousnou.
1: Je teda hrozný, že to šlo celou tu dobu, že to prostě jenom zkusili. Prostě rozkopali silnici a řekli, no, my to nedáme měsíc navíc. A všichni, ne, to stihnete? A oni, no tak, ale stihneme.
0: A tak, když jinak. Ty blaho, takže takhle na ně. Nátlak.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
3: Někomu zlepší náladu káva z Vinohrad, jinýmu 12 z Anděla. A všem v Praze Dominik, Andrea a Vincent z odpolední show na Hit Radio City. Jsme zpátky.

0: Vánoce probereme snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
1: Máme příležitost. Jdeme se ukázat.
2: Já bych to asi vidět nechtěla, Michal.
0: Pak hudební pohoda do pražských kanclů s Kubou Urbanem. A odpoledne nejzábavnější odpolední show v českém éteru. Dominik Vršanský, Vincent Navrátil a Andrea Bezděková.
3: Velkolepý.
0: Natočím to.
3: No tak všechno velkolepě.
1: Všechno velkolepě.
0: Tvoje pražská trojka. Jsme tvoje pražské hit rádio. Hit Radio City. Zlepši si náladu.

0: Leony na Hit Radio City, 16 hodin 49 minut. Vincent a Dominik, samozřejmě jsme v tom ve středu společně s vámi. Za chvíli se taky díváme hlucce pod ruce, co bude ve zprávách. Rubrika Praha budoucnosti, přátelé. Když se řekne Praha budoucnosti, jedna věc, který byste se chtěli dožít, že v Praze bude. Vinco?
1: Tržiště.
0: Tržiště někde v centru?
1: Představ si takovýto starodávný tržiště, kde ješ? A tamhle vlevo pán prodává rajčata. Rajčata! Tam je ten, říká,
0: brnění.
1: Keramika, brnění! Jo, takže středověk vlastně, ano, takže bych chtěl středověký tržiště.
0: Jo, takže s Kingdom Come, prosím vás, to tržiště, co tam je, v Kutný hoře, tak je jenom do Prahy ho chceme.
1: Prosím, Vincenta. A to je vyloženě Praha budoucnosti. No.
0: S námi, jak jinak. Coldplay a Beyoncé, za chvilku zmiňovaný zprávy, díky, že jste s náma.

0: jinak zakončit další společnou hodinu než ve velkém stylu. Ed Sheeran na Hit Radio City. Za chvilku nejenom zprávy a Praha budoucnosti, ale teď na cesty s Lucí.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, přejeme dobré odpoledne. Kolony se prodlužují na Pražském okruhu od Zličína. Pokud jedete od letiště, vjedete do dlouhé kolony, pokračujete v ní až za Ořech, zdržení je kolem 20 minut. Popojíždí také Štěrboholská v obou směrech, také minimálně 15 až 20 minut. Prodloužila se kolona na Barandáku v Dobřížské ulici směrem také na Radlickou, zdržení je minimálně 15 až 20 minut i v oblasti kolem Motola, Kukulova, Bělohorská a Karlovarská ulice. Plní se Povltavská, Bubenecký tunel směrem na Troju v oblasti Palmovky, nabíráte zpoždění kolem 20 minut. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
2: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
3: Hit Radio. Hit Radio.

0: rámci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: 17 hodin máme pro vás pořad Praha budoucnosti, zdraví vás Michal Merenda. Bubnizátory, jeden z největších a nejcennějších brownfieldů v Praze, by konečně měl přestat ležet ladem. Praha a developeři letos podepíší dohodu o zástavbě. Pusté místo za Holešovicemi se dočká mnoha nových bytů, říká náměstek pražského primátora Petr Hlaváček z Hnutí Stan.
2: V těch vlastních bubnech by mělo vzniknout asi 11 000 bytů, ale má to být multifunkční čtvrť, kde budou i školské zařízení, i živej parter a předpokládáme, že tam bude pracovat nějakých podobných 25 000 lidí, kteří budou bydlet v těch bytech. Čili skutečně smyslem není vytvořit jako sídliště pro přespání, ale živou městskou čtvrť.
1: První lidé by se mohli nastěhovat docela brzy.
2: Já vlastně vždycky říkám, že nějaký objekt tam určitě vznikne někdy do 5-6 let, ale taková ta zásadnější výstavba, tu předpokládáme třeba nějaký první bloky prostě během 10 let.
1: Celá oblast bude mít jednu velkou a pro město naprosto zásadní dominantu. Vyroste tady Vltavská filharmonie.
2: Takovým jako klíčovým místem bude objekt filharmonie, který je hned na stanici Vltavská. Je to investice města, předpokládáme, že i státu a třeba soukromých investorů. V tuhle chvíli je dokončen projekt k stavebnímu povolení, začíná projednávání a předpokládáme v příštím roce získání povolení.
1: Celý rozhovor s Petrem Hlaváčkem o bubnech zátorech můžete slyšet na webu Hit Radio City už teď.
3: A předáme ještě počasí v průběhu dnešní noci, většinou oblačno, polojasno, k ránu se mohou vytvořit mlhy. Teploty budou klesat na 14 až 12 stupňů, no a zítra nás čeká výrazné oteplení, to znamená pro odpoledne 27 až 29 stupňů a zůstane většinou jasno nebo polojasno.
0: Někomu zlepší náladu káva z Vinohrad, jinýmu 12ka z Anděla. A všem v Praze Dominik, Andrea a Vincent z odpolední show na Hit Radio City. Jsme zpátky.
4: Jak jste slyšeli, během počasí výrazné oteplení, a to zítra, tak dneska zůstaňte v té práci ještě o hoďku déle, ať zítra můžete dřív třeba na koupák a budeme v tom spolu. Ahoj, Vinci.
5: My jdeme s nima na koupák?
4: Zítra, teď jsme to plánovali, domluvení jsme.
5: A my tam jdeme taky?
4: My tam jdeme dělat plavčíky, ano.
5: Ty umíš plavat?
4: Ne, ale plavčíka dělat můžu.
5: Budeš pískat.
4: Viděli jste někdy někdo plavčíka, že by skutečně se vrhl do vody a to se děje ve filmech?
5: To je pravda, to je pravda. Domčo, a ty bys byl taková jako pobřežní hlídka, se tomu říká?
4: Pobřežní hlídka, ano. Umím běhat i s takovým tím plastovým, co nevím.
5: Ty bys byl víš, ne pobřežní hlídka, ale chlupatý hlídka.
4: Chlupatý.
0: Hit Radio City.
4: Než zaváme doplavou a koupáku chlupatý hlídka, kamarád, be mine. Hezké odpoledne.

0: Martin Garrix a No Sleep. Pohoda, teprve 17 hodin 9 minut, i když to občas bývá krizovka. Posloucháte Hit Radio City. No mě spíš nedá spát, to co mi řekl Vincent, že se koná v Číně.
1: V Číně roboti ovládají svět. Mysleli jsme si, že to je pravda a je to pravda, protože oni tam teďkon spořádají normálně takovou, řekněme tomu, jako olympiádu čínskou.
0: Sport, ale robotu.
1: Sport robotu, normálně tam dělají sprinterský závody a pozor, jeden těch robot už dokázal běžet rychlejš než Usain Bolt. Což jako víme, že roboti umějí být rychlejší než lidi.
0: Třeba
1: auta, teď jsem to chtěl říct. Ale on reálně běží, že jako levá, pravá, nohy, ruce. Já si říkám, jestli trénujou, protože zároveň v Číně už jsou teď konc i policajti, dvoumetroví roboti, co chodí po ulici. Aha. Zatím ještě to funguje tak, že ti jako ukazujou směr, řídí dopravu, ještě nesmějí zanikat. A na druhou stranu, kamaráde, jak jsme daleko od toho? A jestli to budou dělat v Číně? Za jak dlouho to budeme dělat my tady?
0: Já se, přátelé, na tuhle budoucnost tak těším.
1: Já taky.
0: Mě to láká úplně, ať už je to tady honem.
1: Víš, co, strašně doufám, že vymyslejí roboty, které budou chodit a budou stříkat vodní pistolí po lidech, co kouřejí na ulici, ty cucátka, co kouříš.
0: Proč?
1: Proč jsem z toho udělal něco nepříjemného? Pro
0: vůči
1: tebe?
0: Mě?
1: Vůči tobě?
0: Udělej z toho, co chceš nepříjemného, ale vůči mě. Jako co? Pink.

0: 17 hodin a 17 minut. Hezké.
1: Přesle svět zůstal jako dřív.
0: Středeční odpoledne, krásný jako dřív. S vámi Vincent, taky Dominik. Před chvíli jsme byli na čínských závodech robotů. Ano, děje se to tam, prostě olympiáda pro roboty. A Vincent se ty myšlenky o apokalypse nedokáže pustit.
2: No co já, Švýcaři se toho neumějí pustit. To, že Švýcaři jsou o krok před náma, to víme, ve všem. Mm-hmm. Ale teď se bojím, že bychom mohli ty jejich kroky sledovat a trošku si dávat bacha. Švýcaři totiž začali ve skalách vykopávat díry a do nich vlastně instalovat kryty a ultratrezory.
0: Pro boháč, jako ve filmech známe.
2: Ano, v Harry Potterovi.
0: Jo.
2: Gringotova banka.
0: Jo, tam měli prachy, to byla banka.
2: Tam byla banka a vlastně vykopali do té skály djoury a tam ukládali peníze. A ve Švýcarsku teď dělali to stejný, to, že Švýcaři jsou jako gringoti, to víme samozřejmě. Ale vem si, že oni teď skutečně dělají to, že prej ty trezory v těch skalách budou stejně zabezpečeny jako Švýcarská národní banka. Hergot, fangot, domy, tam si podle mě neukládají bicykly.
0: Co tam asi bude, to nebude? Žďorbo, co dáme do sklepa, anebo vytřídíme hadry.
2: To je žďorbo. Hele, nejseš ty taky gringot náhodou?
0: Jak dělá gringoti?
2: No, žďorbo.
3: Hit Radio. Každý má svoji srdcovku. Hit, který ho naučil milovat hudbu.

0: balení a ještě větší úspora. V Petě ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Jelen prací prášek 100 praní za 287,90. V prodejnách i na e-shopu. V Petě výhodně. Vždycky.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá 260 milionů korun. Sportka od Olvinu.
4: Radio, když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Radio, tady bude jen pro vás. Léto zní líp s Hit Radiem. Hit Radio.

0: Radio City, Jennifer Lopez, máme právě teď 17:30. No jo, jedna legenda, ty to ještě bude zpívat a tančit desítky let, ale druhá... Ta nás dneska opustila, slyšeli jste o tom? Dolly Parton nás opustila, tahle zpívající legenda není mezi námi.
1: Připomeň mi prosím ti něco o Dolly Parton.
0: Díky, že jsi mě konfrontoval s touto otázkou, protože přesně, Dolly Parton, všichni známe to jméno, ale jak vypadá? Popište mi přesně, jak vypadá Dolly Parton. Když jsem byl dítě, já jsem myslel, že to je nějaká zpěvačka ze Simpsonu.
1: A není to zpěvačka ze Simpsonu?
0: Byla tam nějaká parodie, no taky jsem
1: já
0: si myslel...
1: Já jsem třeba ve zpěvačce o Simpsonu, když už jsme u toho, tak já jsem si myslel o jedné zpěvačce ze Simpsonu, že to je moje máma. Pak jsem zjistil, že jí dabovala, že to byla moje máma.
0: A ona dabovala tvoje máma, myslím, parodii na Dolly Parton přímo.
1: Ježišmarja, vidíš to, tak to je okruh.
0: To je okruh.
1: To jsme uzavřeli tak, že tohle je Dolly Parton.
0: Kamarádi, takhle se truchlí.
1: To je bláho.

0: Nakolko tady máme 6:45, tohle jsou Disturbed na Hit Radio City, s vámi Vincent a Dominik. Ale tohle je zpráva, kterou většina z nás slyšet nechce. Tento týden, naposledy v roce 2026, zapadá slunce po 8 hodině večer, potom už to bude před.
1: Já netáhne.
0: Čero?
1: No jasně, protože vím si, že když to zapadne brzo, to slunce, tak najednou tam máš ještě kousek toho dne, kdy si můžeš dovolit nic nedělat. Teď ta tma byla opravdu až v momentě, kdy jsi šel spát, skoro ani to ne. Takže když jsi chtěl prostě kolem 8 si něco pustit, dát sídlo, tak to šero venku ti říkalo, ale počkej, nejsi trošku línej, ještě bys něco mohl dělat, běž ještě ven. Ale takhle prostě ne, venku je tma, už se nedá nic dělat, nic nebudu dělat.
0: Přátelé, máte to podobně, protože já to mám úplně totožně. To šero je strašný voprus.
1: Šero je šredný, tečka.
0: Proto se to říká.
1: Yeah.
2: Vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

0: Jonas Blue na Hitradio City, za chvilku už je tady šestá. Vinčík a taky Domník se loučí.
1: Ahoj pápa, nazdar, čau.
0: Co jsme se dneska naučili? Já například to, že kilíčko sem, kilíčko tam nevadí. Bavili jsme se o Trumpovi, kterýho kilo dělí od obezity.
2: Dominiku, kilíčko sem, kilíčko tam, ty jsi měl kolik?
0: 95 kdysi.
2: Teď máš kolik?
0: Takových 73.
2: To není kilíčko sem, to je člověk sem, člověk tam.
0: Kamarádi, ať jste v jakémkoliv období, nebojte, takový to hubený období třeba přijde.
2: Ono přijde. Když půjdete vy, daleko.
0: Dlouho. Tak zítra ve tři.
3: Hit Radio City.
4: Zlepši si náladu.

0: si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Kolony stále hlásíte v centru metropole, a to v okolí Národního muzea nebo Tančícího domu. Zdržení kolem 10 minut jste hlásili ze Štěrboholské spojky na úrovni Štěrbohol a pak z Pražského okruhu. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
3: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz

0: od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
2: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Sporná novela upravující sestavování veřejných rozpočtů platí. Sněmovna přehlasovala koaliční většinou veto prezidenta. Kabinet bude moci mimo jiné překročit schválené výdaje, a to při horší bezpečnostní situaci. Opozice se obává většího utrácení a růstu dluhu, obrátí se na ústavní soud. K vážné nehodě došlo dnes odpoledne u Doubravníku na Brněnsku. Auto s pěti dětmi vyjelo do protisměru a narazilo do stromu. Jedno z dětí na místě zemřelo. Zranění dalších dvou dětí jsou těžká. Řidič měl pozitivní zkoušku na alkohol. Policie okolnosti nehody dál vyšetřuje. Prince Harry a jeho manželka dnes poledne přiletěli do Británie, kam se vrací po 6 letech strávených ve Spojených státech. Oba nejsou pracujícími členy královské rodiny. O důvodech, proč se Harry a Meghan vrací do Británie, se stále spekuluje. Na podzimní dovolené chceme trávit v průměru týden a utratit 8 tisíc korun. V porovnání s loňskem preferujeme tuzemské pobyty. Podle Terezy Hofmanové z agentury Czech Tourism to ukázal aktuální průzkum.
3: 7 z 10 Čechů chce na podzim strávit dovolenou v Tuzemsku, to je o 20% bodů více než před rokem a jen o 6 bodů méně než v létě. Podzim se tak stává plnohodnotou součástí cestovatelského roku. Lidé oceňují, že mohou vyrazit i na kratší dobu, bez složitého plánování a přitom spojit přírodu, památky, wellness nebo lázně.
2: Podíl těch, kteří chtějí podzimní dovolenou trávit v zahraničí, se meziročně snížil na zhruba 30%.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
2: V průběhu noci většinou oblačno, polojasno, kránu mlhy, nejnižší teploty 15 až 11 stupňů, v údolích pak chladněji. Zítra většinou polojasná obloha, na večer přibývání mraků, ale tepleji, 24 až 29 stupňů, na horách kolem 20. Postupně se rozfouká mírný vítr od východu.
4: Krásný večer, 2 minuty po 18. hodině. Jak se máte? Co? Jakou máte středu? S vámi už Kateřina Pechová. Já doufám, že se máte hezky a že ať už jste doma nebo na cestě do práce třeba, takže máte koutky pěkně nahoru. No a o náladu se vám budu samozřejmě starat. Ideálně o tu nejlepší, jo? To nejlepší z 80., 90. a milénia je tady. Ugly Kid Joe právě teď.

Dead or Alive, posloucháte Hit Radio, krásný večer přeju. A prosím vás, dneska začneme u věci, u který nikdo z nás se nechce dostat na nulu. A u toho to zároveň potřebovat. Dneska je totiž den toaletního papíru. A pojďme si jednou provždy rozseknout tu zásadní otázku, tu věc, co nás všechny rozděluje. Která strana je ta správná? Prosím vás, odpověď najdeme dokonce v patentu z roku 1891, protože podle toho původního patentu, a to, čeho jiného se budeme držet, že jo, Seth Wheeler to tehdy nechal patentovat tím, že má být konec papíru jasně nahoře. To znamená od zdi, jo? Prosím vás, ještě jednou pro místa vzadu má být od zdi. Ano, takže pokud to máte naopak, celou dobu porušujete zákon designu. Opatrně na to. Mimochodem, průměrně ho ročně spotřebuje každý člověk asi 100 ruliček, takže 12 kilo. 12 kilo toaleťáku, to je dost, to je dost. Co je taky zajímavý, tak dřív byl toaletní papír tak drsn, že potom byly dokonce reklamy, kde se firmy chlubily, že mají toaleťák bez třísek. Příjemné, když na to pomyslíte, že? No a dneska řešíme, kolik má vrstev, jak bude vonět a jestli na něm budou smajlíci. Tak příjemné posezení případně a tohle je Dajdou.

0: News a 17. Posloucháte Hit Radio. Přeju vám všem krásný večer. 18.18, rychle si něco přejte. Jo, stihli jste? Dobrý. Já se to snažím hlídat. Mimochodem, kdybyste chtěli i na setiny, tak teď to vyšlo, teda na sekundy, tak teď to vyšlo 18.18.18. To se musí splnit tohle přání. Kdyby ne, tak je to moje vina, nevím jak, ale to nevadí. Dámy a pánové, konečně dobré zprávy. Ano, aspoň jedna. Mám jednu fakt skvělou zprávu, minimálně pro milovníky lesa a taky dobrot z lesa. Už za chvilku se na to podíváme, kam vyrazit, kde už to konečně poroste. Tomu další hity, to nejlepší z 80. 90. a milénia, Bananarama, taky Sting nebo A1.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

rostou. Ano, milí houbaři, uf, konečně. No, léto nám moc nepřálo, jo, protože sezóna houbařská je oficiálně od července do října. No, tak teď s tím suchem to úplně nešlo, že jo. To, co si budem, to ví každý zkušený houbař, já jich mám v rodině spoustu, takže to samozřejmě vím. Každopádně ano, teď už nám začíná sezóna, je to dobrý. Ještě bude pršet, takže by to mělo ještě přirůst, tak říkajíc, ale už teď můžete na houby opravdu vyrazit. Mimochodem skvělý tip, Český hydrometeorologický ústav má dokonce mapu, jo, a každý den tam aktualizuje data o pravděpodobnosti růstu hub na území republiky. Mrkněte chmi.cz, tam to najdete, to je jako skvělá věc, ať nejedete úplně naslepo, že jo. Ale bacha, jo, jestli máte takový ty svoje místečka, běžte se tam raději podívat co nejdřív, ať vám to nikdo nevyzbírá, jo? Tak jo, teď už Masterboy.

Heartbreaker, to je Dionne Warwick. Posloucháte Hit Radio. No a i dneska večer spolu cestujeme časem a prostorem pomocí těch nejlepších hitů z 80., 90. a taky milénia. A i za chvilku, jo, jenom si poslechněte třeba Ozzy Osbourne, Mama I'm Coming Home, legendární. Dáme si taky tango společně s Ingrid, no a taky tuhle enormní romantiku. Eric Carmen už za malou chvilku do vašich uší, tak buďte s námi.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Krásný večer, 7. hodina, dáváme se společně to nejlepší z 80. 90. milénia a nudit se rozhodně nebudete. Právě teď Ricky Martin a Meža Private Emotions.

podcast Éteru Hit Rádia. Krásný večer. Na dneska je krásný celý den. Víte proč? Protože je Mezinárodní den psů. A jen málo kdo na světě nemá rád psy. Psy jsou totiž fantastický. Mimochodem na Instagramu Hit Rádia zjistíte, jaký pes jste podle narození, podle měsíce narození. Schválně mrkněte se, jaký pes byste byli. Dobrý je, že jsou všichni roztomilí. No a prosím vás, pokud máte doma psa, tak na něj nezapomeňte. Dneska by měl rozhodně dostat do brůdku až dvakrát, až možná třikrát navíc. Jo? Dneska jo. Dneska psi slavěj, tak to prosím vás oslavte s nima. K tomu další hity Baby Bird a You're Gorgeous.

0: like I'm in love. To je Kelly Mary, posloucháte Hit Radio. Je středa večer, doufám, že si ji užíváte a co víc, že vám to taky utíká, protože, hele, za chvilku víkend, jo, neskutečná rychlost tenhle týden, tak možná je to tím samozřejmě, že bude začínat škola, to je to vždycky takový děsivě rychlý, tak hlavně si to užít, jo, s těmi nejlepšími hity by to mělo projít. Jedna dobrá rada od Erotic, k tomu Elaine Page nebo Martin Kučajn už za chvilku.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

Slíbení erotik v éteru Hitrádia a prosím vás, dneska opatrně, jo. Dneska je totiž údajně nejméně romantický den v roce. Dokonce opravdu jsou na to statistiky a ty ukazují, že právě dneska se lidi nejvíc hádají, rozcházejí a dokonce rozvádí. Tak pokud dneska máte takový pnutí nějaký, jo, tak prosím vás opatrně. Jo, doma zbytečně nic neprovokovat, klidně běžte dneska každý večer někam sám. Jo, zbytečně prostě nepokoušet štěstí, pač statistika sice nuda je, to víme, ale má cenné údaje, že jo. Tak prosím vás opatrně, jo, a pokud se náhodou doma potkáte, opatrně kolem sebe našlapujte, pošlete tam nějaký lehký kompliment, puste si nějaký song a radši jděte spát. K tomu jsou tady Oasis.

0: Jeden samuraj do uší, posloucháte Hit Radio. Hezký večer, mimochodem, taky už kolem vás někdo říká, že je tu podzim? Tak mu to zakažte, ať to není pravda, jo? Teď sice lehký ochlazení, ale to je dobře. To je, abychom se prostě nadechli, aby nám chvilku bylo příjemně. Ale jinak léto pokračuje, pak přijde navíc babí léto, pak babí léto dvě, možná i trojka, to se nám taky stává. Takže nenechte se tím vystresovat, jo? Stále je tu léto a stále jsou tu ty nejlepší hity z 80., 90. a milénia. Za chvilku už David Guetta, taky Petr Hapka nebo Alphaville, tak buďte s námi.
1: Hit Radio. Hit Radio. Hit Radio.

0: Radio City.
1: Dívám se, dívám a ty spíš, matně se leskne malý kříž, stoupá a klesá tvoje hruď a já si říkám, Bůh jen cuť.

Krásný večer, 8. hodina s vámi Kateřina Pechová a dál to nejlepší z 80., 90. a milénia. No a tohle už jsou Red Hot Chili Peppers a Scar Tissue. Jdeme na to.

0: Tohle už je taky klasika. Olivia Newton-John a Physical v éteru Hit Rádia. A fyzické to bude i dál, i když trochu jinak. Prosím vás, v Pekingu teď probíhá už druhý ročník olympijských her humanoidních robotů. To znamená, že nezávodí lidi, že jo, ale tady ty roboti. Dneska to končí celý. A takhle, chtěla bych říct, že zatím v pohodě. Zatím jsme jako v klidu, jo. Protože ve většině těch disciplín je to dost vlastně smutný. Páč, jako lítají jiskry, některý ty účastníci se málem rozpadli, některý museli odnést na nosítkách. Pravdou ale je, že v některých disciplínách už se povedly i jako zázraky nebo respektive úspěchy. Jedním z nich je pokoření rychlostního rekordu slavného jamajského sportovce Usaina Bolta v běhu na 100 metrů, což je hustý. Na druhou stranu roboty nebolí nohy, jo? Tam prostě pojďme spolu nesoupeřit. Pojďme si říct, že oni mají svoje a my máme svoje. Já si myslím, že takhle to bude jedině fér. Jo, nenechme se rozhodit Jay-Z a Beyoncé k tomu a pohoda.
1: You ready, B? Let's go get 'em.

do uší z Hitrádia. Hezký večer. Krásnou středu, poslední srpnovou, to je strašný, co? No nic, nedá se nic dělat, jo? Nebudem se stresovat, nezapomeňte, že už tenhle víkend nás čeká poslední letošní summer party. Toho se budeme držet, na to se budeme upínat. Ok? No a samozřejmě pokračují ty nejlepší hity z 80., 90. a milénia. A za chvilku třeba tenhle poklad. Robin Gibb, Juliet, k tomu Bára Basiková nebo Enrique Iglesias.

Nothing Love, to je Enrique Iglesias v éteru Hitrádia. Přeju krásný večer a pozor, blíží se nám další nádherná podívaná na oblohu, jo. Blíží se totiž zatmění měsíce. Tam je to o poznání snazší než u toho slunce, jo, páč nemusíte mít speciální nástroj, abyste to mohli pozorovat. Bude to v pátek brzy ráno, jo. Dá se to i bez dalekohledu, údajně je teda lepší samozřejmě, jako vždycky, mít ten dalekohled k ruce. Ale jinak to jde i bez toho. Zatmění měsíce, to se stane jenom 4x do roka, pokud vůbec, jo. Takže pokud nebude oblačnost, tak doporučuju v pátek přivstat a pokochat se další podívanou na té naší obloze. No tak což jo, než půjdete v pátek do práce, tak aspoň uvidíte něco hezkýho. K tomu do uší Alanis Morissette a Thank You.

OMD v éteru Hit Rádia, krásný večer. Za chvilku 9, to znamená, že já se s vámi pro dnešek loučím, přeju hezký zbytek toho středečního večera, díky, že jste si nás vybrali jako svoje parťáky, spolu se slyšíme opět zítra ve 12 u srdcovek, moc se na to těším, dávejte na sebe do té doby pozor, jo, no a za chvilku do uší třeba tohle. Journey a jejich motivace v podobě Don't Stop Believin', k tomu Monkey Business nebo Wakefield. Tak buďte s námi a ahoj.

0: Radio City.
1: Happy birthday.